0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
2: A to říkal pán Marady, a?
1: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz. We'll be right back.

Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: Krátké zprávy a David Jošt. Provoz několika populárních systémů s umělou inteligencí postihly ve čtvrtek celosvětové výpadky. Problémy hlásili uživatelé ChatGPT, ale také dalších známých chatbotů. Jen u ChatGPT evidovaly služby sledující výpadky desítky tisíc hlášení. Provozovatel provedl nápravná opatření, příčinu problému ale zatím nezveřejnil. V Tibetu zůstává po ničivé povodni pohřešováno více než 500 lidí. Katastrofu před více než týdnem způsobilo odtržení části ledovce, které vyvolalo mohutnou záplavovou vlnu. Čínské úřady zatím potvrdily 21 mrtvých, podle kritiků ale skutečný počet obětí může být výrazně vyšší. Rodiny pohřešovaných si stěžují na nedostatek informací a někteří lidé se proto vydávají do Tibetu pátrat sami. Volkswagen schválil největší transformační plán ve své historii. Do roku 2030 chce zvýšit efektivitu a lépe konkurovat především na světových trzích. Součástí změn je zrušení dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst po celém světě. Firma zároveň řeší budoucnost 4 německých továren, pro které hledá další využití. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Vy ostatní můžete, ale vy řidiči, nekoukejte na ty balony. Je to parádní podívaná nad Hradcem Králové a okolím, ale je potřeba se věnovat řízení. No pokud chcete vidět balony zblízka, tak dneska ráno nám opět vylétávají do oblak z centra Hradce. Večer od 18 hodin z Louky v ulici Akademika Bedrny odstartuje 51 balónů, od půl desáté potom noční Hořáková show a zítra pokračování. Na obloze budeme mít balóny, ale taky spoustu mraků, pátek bude oblačný s teplotami 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

0: šesté.
1: Musíš se rozkokrhat ještě.
2: Byl na nějakým rokovým koncertu včera, ne?
0: Tak, krásné ráno, 2 minuty po šesté. Ahoj Jasmin.
1: Ahoj Michale.
0: Čau Dave.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
2: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, já mám teďka takový netradiční vztah, jo, nekecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 eur.
1: Já to miluju, miluju.
0: Pane bože.
1: Tak při pátku si myslím, že tohle sedlo hezky.
0: Tak já si myslím, že při pátku už jako nic netrumpneme, jo? Že to bylo to nejvíc. Tak posloucháte Hit Radio z Vínení šampionů Imagine Dragons, tím začínáme. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, páteční Hit Radio, 6 minut po 6. Dobré ránko. Tak co chystáte na víkend, co? Už máte plány? Už víte? Co vy dva?
1: Já jsem se teďka koukla do kalendáře a normálně jsem překvapená, protože většinou tam vždycky něco je. A teďka tam v sobotu ani v neděli nic není. Takže asi nějaký jako...
0: Nekecej, jako
1: jenom
0: volno.
1: Volníčko, chill.
0: David, svatba další nebo...
2: Ne, my jdeme s manželkou nahory. Zní to šíleně, ty.
0: Fakt?
2: Zvykám si na to.
0: A no? Jak si zvykám vůbec na nový příjmení?
2: No tak ona ho zatím kvůli svatební cestě nemá.
0: Jasně.
2: Protože by si musela měnit letenky, takže ona má zatím furt to stejný a změní si ho až dodatečně.
0: Jasně. A ty jsi David Jošt, že jo, samozřejmě. Ale
2: no, já nejsem Joštová, no.
0: To je, no, aby bylo nějaký GDPR, že jo, tak jako má tam ová teda tvoje žena.
2: Ano.
0: Nebo,
2: ano.
0: To je, nebo to je jenom Jošt?
2: Ne, ová,
0: je to ová. Dobře, no a já budu na svatbě. Klasika. Spíš mám pověste, co máte v plánu na tenhle víkend vy, takhle, hnedka po tom prvním zářijovém týdnu.
1: Hmm. Jestli náhodou nemusíte někdo pracovat, nebo jestli má být hezky, že jo, jsme říkali včera. Tak možná
2: tak jestli budete třeba poslouchat Hit Radio.
1: No, nebo...
0: Třeba.
1: Čeká nás minuta šampionů. Za minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, tak nás pojďte zazásobit. Chceme tři věci.
0: Napište nám, jak se jmenujete, napište nám, odkud jste a napište nám, co teda máte v plánu na nadcházející víkend. To celé pošlete na 777-937-777 a třeba se uslyšíte ve vysílání. Teď Black Eyed Peas na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Za 2 minuty 6:45 my vám přejeme krásné ráno. S vámi Michal, David, taky Jasmin. A teď to bude taky celé o vás. Ptali jsme se, co chystáte na víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Kufrerka Praha jede v sobotu s Fenkou nahánět bažanty.
0: Milan Opočno vyráží na 14 dní do Polska.
1: Martin Ústí bohužel pracovní víkend.
0: David Jatlet v sobotu má dcera závody na hasičích.
1: Káča Osoblažskou konečně volný víkend a tak výlet do Adršpachu.
0: Ivča Praha o víkendu oslava dceřiných narozenin.
1: Jarka Třeboň vinobraní a poslední jízdy na kole.
0: Andrea, manžel narozeniny do toho výročí, takže vyrazí na víkend na Pálavu.
1: Míša Třebíč o víkendu bude se svými syny na Vranovské přehradě.
0: Patrik Hradec Králové, Gladiátor Terezín.
1: Petr Skoky, Dolní Újezd, víkend v dílně opravovat auta.
0: Renata Varnsdorf má plán jít do práce dnes i o víkendu.
1: Jakub Kousek od Kutné Hory jede na víkend na motorkářský sraz Javáč.
0: Stáňa a Hrejkovice, zítra ji čeká rodinná oslava.
1: Hanka Liberec, houby a zase houby.
0: A houby, a když nebudou houby, tak z toho bude houby.
2: Je skutečně rozmanitý, ty jo.
0: Ano, to jsem chtěl říct, že opravdu ty plány na víkend máte teda jako různý, někdo v práci, někdo prostě tady bude na Javáči, někdo na houbách a my budeme teď hrát. Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Lost Frequencies, nebo tohle je Lost Frequencies na Hit Radio.
1: Máme tady vzkaz z New Yorku, který zní, zkuste chvíli nepoužívat ChatGPT, ale tu umělou inteligenci, kterou máte mezi ušima, hlavu.
0: Tak protože... to jsme vysílali.
2: Ale zrovna dneska shodou okolností mě vedle nešlo něco připravit z AI a úplně jsem si říkal, já jsem úplně bez ruky.
1: No, vlastně. tak poslouchej, možná by se to mělo zavést i tady, že tímhle směrem se teďka vydal New York, kdy na školách tam na jeden školní rok zakázali mladším dětem generativní AI, jo, protože opravdu už v dnešní době lidi neumí přemýšlet sami. Já dokonce znám teda lidi, který třeba, když jim napíše někdo, kdo se jim líbí, nějaký jejich idol, tak oni udělají screenshot a dají to do ChatGPT a ptají se, co mám odepsat a jak to tenhle jako myslí a jak to tahle myslí a opravdu už to vypíná.
2: Hlavně nevědějí, že na druhé straně je taky AI, takže si vlastně povídají dva roboti mezi sebou.
0: Jasně, takže dva roboti mezi sebou, no. No tak já bych to zakázal.
1: Jako úplně?
0: Já bych ty internety jenom aj zakázal. Vypnul,
1: celý internety.
2: Michal na to nemá co říct, protože nepoužil umělou inteligenci a nemá žádný for.
0: Za chvíli kaskáda taky Alex Moore, no a samozřejmě taky aktuální doprovod. Víte, jak to frčí, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
7: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
8: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
9: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
13: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
17: Vážně? A co umí?
16: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
17: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
18: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
19: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
19: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
20: Tak honem, ať vám neuletí!
21: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
19: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
21: Více o akci na
22: firmanazážitky.cz.
23: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáři vás taky dnes můžou krátce zdržet v Hradci Králové. Opravují vozovku v Hrubínově ulici, která je proto neprůjezdná. No a pozor si dávejte taky ve Svitavách, kde je zavřená ulice kapitána Jaroše a jezdí se tam značenou objížďkou.
25: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.

0: nejhranější song na svatbách, Alex Warren, Ordinary, tady na Hitrádiu v 6.29, hezké ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V pražských Letňanech dnes začíná dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou známky, mince, bankovky, pohlednice, staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci si navíc mohou nechat přímo na místě ocenit vlastní sbírky. Letošní sarkastické Nobelovy ceny opět ocenili ty nejkurióznější vědecké výzkumy. Vědci zkoumali například evoluci líbání nebo možnost hodnotit kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Mezi oceněnými je i studie, která zjišťovala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní. Stále více lidí dává před kariérním postupem přednost spokojenějšímu životu. Trend dostal název kariérní minimalismus a upřednostňuje stabilitu, duševní pohodu a volný čas před pracovními ambicemi. Změna zaměstnání ale může znamenat i nižší příjem a finanční stres.
3: Podle mě bylo jasný, že k tomu někdy dojde, tím, v jakém tempu všichni tak nějak v dnešní době jsme, a mně se to líbí.
0: Si představuju, jak přijde ten nadřízený za tím Karlem a řekne: hele Karle, já bych chtěl povýšit. A Karel: hele, to je v pohodě, já tady toho stejně moc neudělám. Takhle to nechme. Pojďme na muziku, Supergrass, All Right.

0: stole.
1: 6:37, tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno a kdo ví, co bude za 100 let. Rok 2126, to je tak nějak teda jasný. Ale vás by to nezajímalo, co bude za 100 let? Mě teda moc.
2: To jo.
1: Taky. Mě teda moc. Já teda občas přemýšlím, co bude třeba tady ve studiu, odkud vysíláme, nebo kdo bude bydlet v domě, kde bydlíme, nebo co bude třeba v práci, tam, kde pracujeme za 100 let, jo? Jestli tam třeba někdo neudělá, nevím. Buď tam bude pracovat, nebo tam někdo udělá svatební místo. Jo? Těch variant je spoustu. Co si myslíte, že bude za 100 let?
2: Ty bláho.
3: Tak my už tady určitě nebudeme, to je jasný.
2: Ale jako je příhodný, že o tom mluvíš, protože jsem narazila nedávno na nějaký jako příspěvek na Instagramu, kde se tohle to řešilo. A já to někde mám dokonce založený, ale někde tam lidi psali, jakože jaký asi bude týden v Lidlu zrovna. Jestli bude Jágr ještě teda jako aktivní, nebo
3: kolik
2: co bude.
3: Kolik budou stát pohonné hmoty třeba, že jo?
1: No jasně.
3: Když dneska stojí nafta 45.
1: A myslíš, počkej, takhle za 100 let bude ještě vůbec nějaká ropa?
3: To je pravda, no.
2: Mě by zajímalo, jak na tom bude Michal Knejp třeba, jak to s ním jako dopadne.
1: Se mnou? No. Hele, já, šéfe, vydržíte ještě tak 20 let. 20 let. Ale za 100 let se možná budeme ptát, kde dneska hraje Helena Vondráčková. Stálice. Já bych to možná nechal dohrát.
2: Hele, ale já jsem jí zrovna teďka poslouchala. Já mám playlist fakt nabitej vším možným. A jdu po ulici předevčírem. Poslouchám to Tehdy padal déšť. Jasně. Od starý Vondráčkový. A najednou vidím mladou Vondráčkovou přímo naproti mě. Tak si říkám, tak co je tohle za náhodou?
3: Já si to ukázat.
1: No tak vy, kdo nás posloucháte a neřídíte, tak můžete udělat ten, tady ten tanec. Jak to mu říká tomu tanečku?
2: Nevím, ale prostě...
3: Nevím, ale už to nedělej, prosím.
1: Tak jo, tak pojďme se dát zbyteček.

0: chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
5: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš. Přijďte na 20. ročník tradičního Krakonošova guláše do pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
1: Sobota 5. září.
0: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Dusno po hádce? Nálada na bodu mrazu? Jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na dopravní omezení v Náchodě.
6: Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na dopravní omezení v Náchodě. Čeká v Pavlišovské ulici, která je neprůjezdná a jezdí se

0: ráno, David. Na Hit Rádiu 6.51. Přejeme vám krásné páteční ráno, šampioni.
1: Jsou zpěváci, který nesnesou kritiku, pak je tady třeba James Blunt, který si ji na internetu aktivně vyhledává, aby se měl komu vysmát, nevím, jestli jste to věděli, ale opravdu, ano, jsou hvězdy, co si hodně hlídají svoji image na sociálních sítích a všude možně jinde, ale on opravdu hledá ty svý hejtry a pak jim odpovídá tím stylem, že nakonec ho vlastně začnou mít ještě rádi za to, jak geniálně jim dokázal odpovědět.
0: Já si myslel, že řekne, že hledá ty hejtry, ale že pak přijde a smaže ty komentáře.
1: Jo,
0: to třeba dělají, já nevím, politici, že jo, v České republice.
1: Tak prosím vás, ale tenhle člověk se vrací do Česka. 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu.
0: Já bych šel taky, určitě, pokud jste nevěděli, kdo je James Blunt, tak tohle vám to krásně připomene. Taky od něj známe tohle.
2: Je to velká trizna, no, jako...
0: Je to takový smutný, jako kdyby třeba venku pršelo, padaly trakaře, teďka bys seděl u toho okna, tak, anebo třeba v autobuse, že bys jel, koukal z okna ven a byl smutný. Že?
1: A teď ten smutek je nejlepší emoce na psaní songu, já to miluju a tenhle song teda miluju echt.
0: Hele, a tady je něco ještě o mně.
2: Znáte.
0: No jasně, tak to napsal pro mě, že?
1: You're beautiful. Tak to, pojďme si pustit toho Weissmana.
0: Já bych chtěl You're beautiful.
1: Ne.
0: Co počít,
2: já bych chtěl taky Weissmana.
0: Aha, no tak no? To je dobře, no. Tak já bych potřeboval pomoct, tak do nás posloucháte, 800 937 schválně co vyberete, jo? Pojďte si zavolat, máte jedinečnou šanci mi pomoct a vybrat tady tu krásnou písničku You're beautiful.
1: Tak já si myslím, že jsme tě v první řadě přehlasovali, ale dobře, pojďme to zkusit.
2: No, ale když teďka posluchač řekne You're beautiful, tak to bude 2-2, takže pak volá další, jo?
0: Já tady mám stovky tisíc posluchačů proti vám dvěma, jo? 800 937 937.
1: Jsi blázne.
0: No, počkej, tak oni to asi nechtějí, no, taky.
2: Ještě můžete taky říct, že nechcete vůbec Jamesa Blunta. I to je názor.
1: I to je názor, přesně.
0: Tak schválně, jo. Dobré ráno, snídaní šampionů, kdo tam?
3: Ahoj, tady Patrik.
0: Ahoj, Patriku, tak jakou dáme písničku? Dáme You're Beautiful, nebo co dáme?
3: Můžu si vybrat něco jiného.
2: Jako od něj, nebo obecně?
0: Jako od něj, od něj.
3: Jako obecně?
0: Ne, od něj, jedině od něj.
1: Weissman nebo You're Beautiful?
3: Tak já asi si nechám doporučit od Jasmin.
0: Takže dáme Weissmana, jo?
1: Perfektní práce, Páťa.
2: Hele, ale jenom jak jsi říkal vždycky milionáři mimo soutěž, co jsi chtěl dát?
3: Já se synem ujíždím na rybičkách.
0: Rybičky,
1: ty taky miluju teda.
0: Ale tak ryby.
3: Já mám rád rybičky, no.
0: Ryby, taky mám rád ryby, no, šproty hlavně, polej a tak. Hele, tak my ti děkujeme za hovor, Weissman tam letí,
3: jo,
0: já jsem teda trochu...
3: Moc jsem tě nepotěšil, no, ale já tě taky nepotěším.
0: Ale mě jsi potěšil, že jsi zavolal aspoň.
3: Jo, no tak jedu do práce, tak co bych jinýho dělal, no.
1: Tak ať ti to uteče.
0: Krásný pátek a díky za telefon.
3: Ahoj.
0: James Blunt, Weissman na Hit Rádiu pro vás teď a 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu. Hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Litr benzínu stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů, nafta potom téměř 46 korun. Analytici navíc očekávají, že ceny porostou i v dalších dnech, výrazněji hlavně u nafty. Ta by mohla zdražit o více než korunu a přiblížit se hranici 47 korun za litr. Evropská unie má před zimou nezvykle nízké zásoby zemního plynu. K dosažení alespoň 75% naplněnosti zásob jí chybí přes 100 terawatt hodin plynu. Evropa tak bude muset více soupeřit o dodávky zkapalněného plynu, což může tlačit vzhůru jeho cenu. Podle unijních úřadů ale zatím bezprostřední ohrožení dodávek plynu nehrozí. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára. Ten může na člověka přenášet například virus Zika nebo horečku dengue. Podle odborníků jeho šíření nahrává stále teplejší podnebí na severu Evropy. Podobné tropické druhy komárů se proto mohou v Evropě objevovat stále častěji. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Vážení, rostou. Houbař z Vrchlabí vyrazil do lesa a za hodinu měl plný košík. Nejdřív to teda vypadalo bídně, potom ale přišla houbová smršť. Klousci i hříbky plnili košík jeden za druhým. Podkrkonošské lesy tak hlásí dobrou zprávu pro všechny houbaře. No a my hlásíme skvělou zprávu absolutně pro všechny, protože pátek bude s teplotami mezi 25 až 29 stupně na východě Čech a k tomu se můžeme těšit na oblačnou, ale odpoledne i polojasnou oblohu. Takový bude pátek.
6: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
7: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ránko.
9: Krásný pátek, Ježíš.
7: Snídaně šampionů.
8: To znělo jako, Ježíš, on je zase
9: ne,
8: pátek.
9: Ne, pojďme konečně si užít pátek,
8: on
9: je to
8: bude
9: tady.
8: Víkend, já bych chtěl vejít v práci přes víkend. Je tady s námi David, čau Dave.
4: Ahoj, dobré ráno.
8: Hlavně tady jste s námi vy všichni, kdo jste u rádia, za to díky. Si a Cheap Trails, s tím začíná další hodina. Hezké ráno.

0: Je přesně 7 hodin, 10 minut. To bude následující měsíc docela dost zásadní čas. 7 hodin, 10 minut. To si moc dobře pamatujte. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem rozdáme 100 000 korun, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a budete nás poslouchat každé pracovní ráno právě v 7 hodin a 10 minut a budete čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Ten zní přesně takhle, v 7 hodin 10 minut ho každý všední ráno uslyšíte. A když ho uslyšíte, tak se radši mrkněte za dveře, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, jestli tam nejsme a jestli si tím pádem nevyděláte nějaký peňážky.
0: No a když tam budeme, tak peníze jsou vaše. Když tam nebudete, tak přidáme další peníze pro toho, kdo nám otevře. Tak startujeme v pondělí registrace na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná, tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ráno.

0: Tohle je páteční Hit Radio, 8:15. Shakura, Whenever, Wherever.
1: Hezké ráno.
2: Znáte ten moment, kdy jedete autem, myslíte si, že jsou nějaký jako pravidla a ono jiný auto najednou bez blinkru odbočí a ve vás to v ten moment úplně vře, tak pokud jo, tak nejste sami. 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří právě ty řidiči, který nepoužívají blinkr, a já se ptám, proč? Vždyť je to tak strašně blízko prstům ta páčka, tak proč je takový problém, sakra, to zvlášť?
0: Jestli můžu mluvit za nás řidiči, jakože na silnici strávím, myslím si, hodně času, tak tohle, co jsi řekla, 44% je málo, jo. Musí být tak 99%. Jakmile prostě čekáš, že jako bude odbočovat, a ne, tak je to jinak, tak říkám, dobrý, tak bys jako bliknul, tak se nezlobím, že?
3: Taky to nechápu, vlastně to vůbec nic nestojí,
0: no,
3: ani energii.
0: Pozor, no, zase pozor, víš, kolik to sežere elektriky, je takový bliknutí, jo, kolik to pak sežere benzínu.
2: Takže šetří
3: tak baterku,
2: jo.
3: Přesně, úspora, no, ekologie.
0: No, jasně, no tak ono se to traduje, že řidiči jedné německé značky z Bavorska, tam ta páčka v té standardní výbavě chybí, že jo, tak ale myslím si, že bychom měli být na řidiče Bavoráku hodní, jo, protože to je vlastně jako, to je vlastně ohrožený druh.
2: No, ježíš.
0: Co vy blikáte?
3: Jasně.
2: Blikáme.
0: Vždy a všude. Tak jak to vypadá na cestách, řekneme, za chvíli bude doprava. No a samozřejmě tohle, co slyšíte pod námi, Taylor Swift, další muzika do vašich uší už za moment, tady na Hit Radio. Blik, blik.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
6: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
7: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
6: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
7: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
6: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
7: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
6: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Pozor, Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
12: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
11: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, než páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Koberce Brázda.
18: Koberce Brázda.
17: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
19: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
20: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
19: Jedu ale jen na čerpačku.
20: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
21: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně v Hradci Králové, Jaroměřská ulice, zůstává neprůjezdná.

0: Česky.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu 7.29. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Za malou chvíli rychlá pětka. O co a jak soutěžit, tak to řekneme hned po ranním updateu s Davidem.
1: Ranní update. Umělá inteligence míří i do běžných domácích spotřebičů. Nové trouby, kávovary nebo ledničky už dokážou komunikovat s uživatelem a přizpůsobovat se jeho potřebám. Výrobci podobné novinky představují na veletrhu v Berlíně. 91letý Američan se stal nejstarším člověkem, který dokončil Apalačskou stezku. Více než 3500 kilometrů dlouhou trasu zvládl navzdory 71 pádům a jedné hospitalizaci. Stejný rekord přitom držel už v roce 2017, kdy mu bylo 82 let. Nevyžádané rady často vypovídají víc o nás, než o člověku, kterému radíme. Podle psychologů si jimi někdy potvrzujeme, že náš vlastní způsob života je správný. Cizí rozhodnutí nás totiž mohou přimět pochybovat o našich vlastních volbách.
2: A víte, co je nejhorší, jak dávají na Instagramu nevyžádané rady matky jiným novopečeným matkám? To jsou vždycky konverzace, to je strašný.
3: No vlastně všechny nevyžádané rady jsou špatné.
0: Mě to připomnělo, jak jeden náš známý Davide chtěl napsat v angličtině na Facebook, jen Bůh mě může soudit. A jak to napsal?
3: No místo only God can judge me napsal only good can judge me. Mimochodem, když už jsme u těch nevyžádaných hrát, mohli bychom si zahrát Lucy teďka.
0: Lucy bychom si mohli zahrát? No tak jo, tady je. Hele, tebe si pošlu pro smrt, Davide. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
2: Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a jeden z vás se pokusí vyhrát.

0: Oneros, Marquez, Basta na Hitrádiu.
1: Basta.
0: Pojďme soutěžit.
2: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás poslední startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 27.
3: Vy si sami vyberete, jestli běžíte závod noční nebo denní, to je na vás. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo to zkusí dneska?
0: Bude Richard z Friedlandu. Ríšo, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
3: Ahoj.
0: Hezké ráno. Prosím tě, ty teďka jedeš autem nebo běžíš do práce?
4: Jel jsem autem, ale už jsem zastavil.
0: Jasně, jasně. No a zeptám se, měl bys si koho vzít s sebou, kdyby si vyhrál tady to startovné, protože máš 3+1, když tak.
4: No, vzal bys asi kolegyni.
0: Hezky, tak to budu mít radost. Tak když jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Kolik pedálů má auto s manuální převodovkou?
4: 3.
0: Jo.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Richarde, kolik metrů má 1 kilometr?
4: 1000.
0: Mm-hmm.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje dřevěný pohádkový chlapeček, kterému při lhaní roste nos?
4: Nevím.
3: Hele, vždycky tady máme toleranci jedné chyby, takže než odpovíš, tak hodně přemýšlej, zkus to ještě, jo.
0: Začíná to napi.
4: Ne.
3: Hele.
4: Pikachu.
0: Tak, začíná to na pin.
3: Bomba,
2: otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejslavnější pražský most?
4: Karlův.
0: Jo, jo. A Ríšo, poslední otázka. Na jaké roky platí výhra, o kterou hraješ?
4: 2026 a 2027.
0: Yeah! No jasně! Je to tvoje! Richarde, 4x startovné na závod Urban Challenge, a to v hodnotě 12 000 korun. Je to tvé.
4: Super, děkuju.
3: Pikachu mě pobavil,
0: Pikachu,
3: boží.
0: Pikachu dobrej. Tak Ríšo, zvládni pátek v práci a zase se někde ozve, jo?
4: Jo, super, moc děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
3: Gratulky, ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitra.

0: 7.40, Jamel je superstar, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Kolik peněz by muselo přistát na vašem účtu, abyste se mohli šéfovi vysmát a odejít středem? Kolik myslíte?
1: To asi záleží, ne?
0: No, protože podle posledních propočtů to možná není tak nereálný, jak to zní, protože spoustu lidí si myslí, že to je třeba miliarda, jo, nebo něco takového. Hmm. Ale píše se tady, že pokud třeba jako pár utratíte 80 tisíc měsíčně, tak vaše svoboda má cenovku 21,5 milionu korun. Hmm. A nebo nemusíte odejít úplně, jo? Stačí vám třeba 4 miliony a můžete přejít na 4denní pracovní týden. Takže jeden volný pátek stojí přesně 4 miliony.
2: Ty bláho, jako... Asi...
0: Tak mě by zajímalo, kolik peněz...
1: Kolik stojí volný pondělí, mi ještě řekni. Pátek mi nevadí.
0: Tam to jde exponenciálně nahoru teda, rozhodně. Takhle, kdybyste dneska čistě teoreticky, jo, vy, kdo nás posloucháte i vy tady ve studiu, kdybyste v nějaký loterii vyhráli třeba 100 milionů korun, natahovali byste si v pondělí ráno do práce budík na pondělí na ráno? Asi odpověď jasná, že? Ale možná i za 10.
2: Možná i za 5.
0: Asi za 2. A možná i za...
1: I za 2.
0: Lady Gaga, The Dead Dance za malou chvíli tady na Hit Radio, veskera.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet, klikni dvakrát!
6: První školní den s Pardubickým krajem.
7: Do školy!
8: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
6: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
9: Na čelocvik.
10: Na hudebku.
11: Na matiku, na kluky.
12: No, že potkám nový spolužáky.
13: Na matiku.
14: Na češtinu.
6: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
8: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
15: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
17: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
18: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
19: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
19: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
19: Žena211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
19: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: na zeď. Tweet, tweet!
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferenc.
5: V příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je

0: Martová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na hlavním průtahu Turnovem. Došlo tam k nehodě dvou osobáků. Srazili se u Lidlu, počítejte tam s kratším zdržením. No a opatrně taky na dálnici D11 na kilometru 21 ve směru na Prahu. Je tam odstavené nepojízdné vozidlo.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymysleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitáni.

0: Aleš Ovčinovský, tohle je Hit Radio 752. Dobré ráno.
1: Přišla nám zpráva, která nás donutila zapřemýšlet se nad novou Superstar, protože ta zpráva zní: Čauky raňáci, budete řešit Superstar? Co říkáte na nový ročník? A Jasmin jako zpěvačka, tak jestli ji tam třeba někdo hned zaujal a tedy, mějte se myšák. Je pravda, že Superstar je velký téma, ačkoliv si myslím, že v dnešní době sociálních sítí to už není jako tak vlastně potřeba takovýhle soutěže. A vlastně jsem čekala, že se to uchopí nějak novějc, ale furt to vypadá stejně. I tak jsem na to koukala a baví mě tam dvě holčiny, které už ale svoji hudební dráhu vlastně mají rozjetou, takže za mě tam vůbec nemuseli bejt, ale jo, koukat asi budu.
2: Já jsem koukal včera úplně náhodou, tak jsem listoval televizním programem a najednou koukám Superstar. Slušný retro jsem si řekl. Tak si to pustím a normálně mě to úplně vrátilo v čase o 20 let a úplně jsem si to užil.
0: Ale my jsme včera hledali na televizi Ano šéfe a normálně tam skočilo asi na 5 vteřin a ještě jsem to neviděl teda, takže mám co doplňovat. Takže já jsem teda nejvíc pozadu. Já jsme to vás koukli úplně, ty teda část ano. A já teda vůbec. Dobře.
2: Proč koukáte na mě?
1: Ty jsi nám chtěl jsi dát nějaký
0: chtěl dát kvíz.
2: No dobře, tak pojďme na to. Ale vyzýváme naši posluchači, aby si zahráli s námi. Je to takový průřez historií Superstar v Česku a Československu. Aha, připravil jsem si 8 otázek, 4 každej a máme vždycky 3 možnosti.
0: Já jsem si myslel, že jsi to skrečoval, jak se zdíval, víš? Jako, že to teda dělat nakonec nebudem. Takže pojďme na ty otázky.
2: Pojďme na to. Takže začíná Jasmin. Ve kterém roce proběhla první řada Česko hledá Superstar?
1: Jestli se nepletu, ty máš na výběr nebo
2: mám, ale tak zkusko, ne?
1: Myslím si, že 2004.
2: 2004 je správně, Jasmin má bod. Michale, kolikátý skončil Ben Kristoval v Československé Superstar 2009?
0: Tak si prču.
1: A to já vím, to já vím.
2: Chceš typnout nebo ti dám nápovědy?
0: Nápovědy.
2: 5, 7 nebo 9?
0: 5.
2: Je to 7.
1: Špatně!
2: Jasmin, doplň porotu první řady. Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, za A Ondřej Soukup a Milan Herman, za B Pavol Habera a Dara Rollins, nebo za C Eduard Klezla a Michal Horáček.
1: No tak byl tam Soukup, ne? Ale kdo s ním? Je na výběr Soukup s Haberou dohromady?
2: Ne, Ondřej Soukup a Milan Herman.
1: Tak dejme Hermana, no.
2: Je to tak, Jasmin má 2 body.
1: Ale vůbec super. Nevím, kdo Herman je, upřímně už.
2: Michale, kdo vyhrál první čes společnou?
0: Vrata vyrábí.
2: Kdo vyhrál první společnou československou Superstar v roce 2009? Za A, nebo chceš rovnou říct?
0: Ne, chci.
2: Za A Miroš Majda.
0: Ano.
2: Za B Martin Chodůr, anebo za C Monika Bagárová.
0: Jaká byla otázka?
2: Kdo vyhrál první československou Superstar v roce 2009?
0: A možnosti?
2: Tak se zkus soustředit, když jsem to teďka říkal. Šmajda, Chodůr nebo Bagárová?
0: Chodůr.
2: Chodůr je správně, 2-1. Jasmin. Můžeš to vlastně ukončit?
1: No.
2: Koho porazil Lukáš Adamec ve finále Superstar 2011? Gabrielu Gunčíkovou, Celeste Buckingham.
1: Gunčíkovou.
2: Ano, 3-1. Tak Michal, ještě dáme tobě šanci. Kdo vyhrál Superstar v roce 2015? Štěpán Urban, Ema Drobná nebo Pavol Kovalíček?
0: To vůbec nevím.
1: Já to vím.
0: Drobná.
2: Je to Drobná.
0: Drobná, no, tak vím.
2: Tak moment, máme to 3-2.
1: Ještě jedna, jo?
2: Ještě furt.
0: Započkej, takže my pořád hrajeme, jo?
2: Tak Jasmin, kdo skončil třetí v první české Superstar v roce 2004? Tomáš Savka, Sámer Issa nebo Martina Balogová?
1: Issa.
2: Byl to Sámer Issa, takže Jasmin vítězí.
0: Issa. No, vy jste se nezvládli, že?
1: No tak uvidíme, kdo to vyhraje letos. Jaký zajímavý tvář, že se tam objeví.
2: Takovou otázku tady ještě nemám.
0: Herman.
1: A je vtipný, že vlastně většinou jsou známější ty, co to nevyhráli. Vy s Ben Kristoval 7. místo a kde je dneska?
0: Dneska ráno z Itrádia.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Letadla zblízka, letišní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
3: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropu čekají v následujících dnech výrazné teplotní rozdíly. Na jihu a západě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům a padat mohou zářijové rekordy. V Česku může být v pátek přes 30, už v sobotu ale jen kolem 20. Začátkem příštího týdne se pak mají tropické teploty znovu vrátit. Hladina Orlické přehrady klesla na historické minimum, tak málo vody v ní bylo naposledy při jejím napouštění v 60. letech. Kvůli dlouhodobému suchu se od dneška výrazně omezí vypouštění vody z Orlíku. Potřebný průtok Vltavy tak začne poprvé v historii více zajišťovat voda ze slap. Nizozemská centrální banka přesouvá kvůli geopolitickému napětí část svých zlatých rezerv do Evropy. Z USA a Kanady stáhla 86 tun zlata v hodnotě stovek miliard korun. Zlato nově uloží v Londýně, odkud ho může v případě krize snáze využít. Banka tvrdí, že se tím chce lépe připravit na případná mimořádná rizika. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Vy ostatní můžete, ale vy řidiči, nekoukejte na ty balony. Je to parádní podívaná nad Hradcem Králové a okolím, ale je potřeba se věnovat řízení. No pokud chcete vidět balony zblízka, tak dneska ráno nám opět vylétávají do oblak z centra Hradce. Večer od 18 hodin z Louky v ulici Akademika Bedrny odstartuje 51 balónů, od 9:30 potom noční Hořáková show a zítra pokračování. Na obloze budeme mít balóny, ale taky spoustu mraků, pátek bude oblačný s teplotami 25 až 29 stupňů Celsia.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné páteční ráno.
9: Ahoj, hezký den.
0: Snídaně šampionů.
6: Se zbavil nevede ve zprávách, že v Orlíku je sucho. Já jsem četl, možná se to taky četli, že tam teďka našli nějaký sudy nebo co. Mm-hmm. A lidi volají policii, protože tam je ta asociace, že jo, s těma orlickýma vrahama. Prosím vás, chlapi, neházejte ty sudy s těma lidma z toho mostu. Pojďme na muziku. Avicii Levels, 8 hodin 4 minuty. A my vám přejeme fantastické páteční ráno s Hit Rádiem. Jdeme na to.

0: David a taky Jasmin. Začalo září a vlastně se začátkem září taky největší podzimní teror, a to je vytahování teplejšího oblečení.
1: Mm-hmm.
0: A hlavně taky přehrabování šatníku. Kdo se v tom teďka poznáte, jo? Určitě jste taky už začali přehrabovat šatník a zjistili jste, kolik věcí tam máte, které na sebe už nikdy nevezmete. Já teda osobně, ne že bych ty věci nechtěl nosit, ale zjistil jsem, že ty věci mě tak nějak jako nejsou.
1: Jaký jsou těsnější, vej?
2: Stvrkli se.
0: To ani nedá říct, že se stvrkli, jo? Kdybych si to vzal na sebe, tak můžu jít na Prague Pride, jo? Takže jako až takhle těsný jsou ty věci. Jo, co vy? Máte s tím takovou zkušenost?
1: Asi ne takhle se smrskáváním oblečení, ale ano, mám tam spoustu věcí, které už nenosím. Říkám si, že jako někdy vytáhnu, no. A takhle to říkám každý rok, nikdy se to nestane. Mám tam třeba maturitní šaty, jo?
0: Aha.
1: Který prostě si říkám, to, že nevyhodím.
0: Tak to necháváš na svatbu pak, ne? No ale hlavně, že já nevím, jak to máte vy, jo, ale máme prostě doma 2-3 plný skříně oblečení, ale stejně si na sebe pak bereme ty 2-3 gousky, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, tuhle košili máš celý týden.
0: No tuhle košili, no 2 týdny, já bych tě opravil, jo. To triko taky už není úplně jako zánovní, ale tak dejte nám vědět, jestli vy máte nějaký kousek takhle. Co za nejbizarnější módní kousek schováváte, ale stejně víte, že už si to na sebe nikdy nevezmete.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte nám buď poslat hlasovku na WhatsApp, anebo zprávu normálně.
0: Vrátíme se k tomu teď. Hozír na Hit Radio 2 Sweet. Hezké ráno.

0: ani moc nebylo, kdo znáte. Posloucháte Hit Radio, 8 hodin, 14 minut, dobré ránko. Bavíme se tady o přehrabování skříní, protože s podzimním počasím jsme ve skříni našli oblečení, na které jsme třeba zapomněli, anebo které nechceme vyhodit.
1: Ptali jsme se právě, co víte, že už si na sebe nevezmete, ale stejně si to tam necháte, tak Martin píše, mám tam schovanou mikinu Čas hulit, restovsky, to teda oceňuju, mám ráda.
0: A proč ji nenosí? Další zpráva. Milan, ahoj, já mám 30 let starou koženou bundu, co jsem dostal k 15. narozeninám. V té době stála 5000 a je krásná, ale to jsem měl 55 kilo. Krásný chcípák jsem byl a teď už se blížím k 90, takže bez šance, ale tuhle si nechám.
1: Iris, ahoj, mám doma levisky 501, džíny z roku 67 a teďka, jak se zcvrkávám, tak je opět dopnu, to je super.
0: Ty džíny z roku 1967, to byla jiná kvalita materiálu.
2: To teda.
0: Máme tady taky několik hlasovek, pouštím tu od Zuzky.
3: Ahojky, tak já každý půl rok dětem i sobě třídím skříň a jelikož pak vždycky nemáme hadry, že jo, protože všechno řekne, chceš to nosit, nechceš, vyhodíme to dobrý, dáme to vždycky do toho kontejneru na ten textil, ale vždycky si tam nechávám starý legíny. Já nevím proč, já stejně nenosím, vůbec nikdo je nenosí, ale prostě je tam vždycky mám. Co kdyby náhodou si řeknu, že jo. Takže my to vždycky máme takhle. Teď vím, že budu třeba třídit před Vánocema, jak bude vánoční úklid, ale legíny tam prostě nechám. I děravý, ale prostě co kdyby náhodou. Tak ahoj, Zuzka.
1: Znám ten pocit, Zuzi, moc dobře.
0: Taky tady je parádní zpráva od Markéty. Ahoj, před 27 lety po seznámení s budoucím manželem jsem třídila jeho skříni. Našla jsem tam na zakázku šitou ošklivou koženou bundu. Ta musela být hnusná už když ji šili. Manžel se jí nechtěl vzdát, ale já ho šikovně přemluvila, že jí vlastně už nechce.
1: Hele, mě tady ještě teďka na poslední chvíli zaujala jedna zpráva. Já mám taky schované maturitní šaty i svatební šaty. Už vím, že je nikdy na sebe neoblíknu a doufám, že až se dcera bude vdávat, tak se jí zalíbí a použije je. A v to podle mě doufá strašná spousta maminek, ale tyjo, já bych to asi jako neudělala. Já bych chtěla prostě svoje nový, jako moderní, co se mi líbí teďka.
0: Já nevím, jestli, když teda budu mluvit k vám chlapům, jo, tak co jste měli na sobě na maturáku, co? Mluvili v podětkovi, co? No jasně, no. Takhle, děkujeme za vaše zprávy. Co můžeme říct, že tohle, co bude hrát teď, rozhodně vonošený ještě není. Huntrix, Audrey Nuna, Golden na Hit Radio v 8 hodin 17 minut. Tak, hezké ráno, šampioni.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu Golden, 8 hodin 20 minut a mě by strašně zajímalo, proč se z Davide poprvé za to, co tady vysíláš, postavil.
1: Zkouším, jaký to je.
0: Jak je stát, protože jenom abyste si představili, jo, já teda, když vysílám, já když mluvím, tak musím stát. David vždycky sedí a Jasmin to má tak...
2: Co na střídačku, ale stát jsem tě naučila já.
0: A proč ty stojíš, Davide?
1: Nevím, chtěl jsem to zkusit, jaký to je.
0: A jaký to je?
1: Je to normální úplně, no.
0: Zbytečnou informaci se od nás dneska asi nedozvíte. Vůbec tank, to budou další parádní hity, no a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
9: Plus krkonošská příroda.
8: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
9: A volný vstup do lázeňského wellness.
8: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
10: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
11: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
12: A bych říkal, pán Marita.
11: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
13: Liga mistrů zpátky v Hakitaunu. V sobotu 5. září v 17 hodin vyzve Dynamo švédského soupeře BK Regle. Už ve 14 hodin startuje FanFest před Enteria arénou. Přijďte si užít hokejové odpoledne. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
14: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
15: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
18: Slyším Tatart nákupy?
17: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
18: To je mazec.
17: Tatart, opravdový elektrospecialista.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
20: nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrní dál zůstávejte v Trutnově. U Lidlu přímo na průtahu městem se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. A pozor si dávejte taky na dálnici D35, kde čeká dopravní omezení kolem kilometru 140. Je to ve směru na Hradec Králové.
21: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: Summer Love.
1: Tohle jsou Miraj a tohle jsou hity na Hit Rádiu. 8.31, krásné páteční ráno. Davide, ranní update.
2: Ranní update.
3: Japonská firma proměnila hudební límec v milionový biznis. Zařízení, které funguje jako reproduktor kolem krku, získalo v crowdfundingové kampani přes 4 miliony korun. Teď míří do prodeje a vyjde zhruba na 5800. Mladí Američané se stále obtížněji finančně osamostatňují od rodičů. Podle průzkumu se na nich cítí finančně závislých 72% generace Z a více než polovina mileniálů. Přesto většina mladých věří, že se v budoucnu dokážou osamostatnit. Kosmetické firmy stále častěji cílí prostřednictvím influencerů i na děti. Některé začínají používat přípravky na pleť už kolem 8 let, přestože je podle dermatologů vůbec nepotřebují. Nevhodná kosmetika jim navíc může pleť poškodit.
1: Mě by zajímalo, vlastně jestli vy holky, Jasmin, jestli si pamatujete, kdy jste se třeba poprvé namalovali?
4: Vím, že první řasenku jsem si dala jen tak, jakože když jsme šli do nějakého divadla nebo někam na nějaký představení, když mi bylo asi 10 a že jsem jí začala používat pravidelně, tak to mi bylo 14, ale jinak jsem jako dlouhou dobu, jako ani teďka make-upy a takhle, něco si tam napadlám, ale nemám jako make-up vyloženě.
5: Co ty, Michale? Říkáš, že jsi to zkoušel, ale.
1: Hele, zkoušel jsem to, no tak jako, sebral jsem to mámě, ne, že jo, když jsem byl malej, když mi bylo 26, tak prostě se namaloval.
4: To není běžný úplně.
5: To není běžný, no.
1: Není, no. Znamená to něco?
5: To nám řekni ty.
1: Pojďme na muziku. Tak taky nemusíte vědět tak všechno o mě hnedka, ne, takhle z kraje. Takhle, z kraje září, jo. Hele, to si necháme až na říjen. Seš, stay na Hit Rádiu. Krásné ráno, šampioni.

0: fajn, takhle vám hraje páteční hitrádio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá radost. Dopak to zvoní, Jasmin?
1: Dopak to zvoní s hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už od pondělka budete pravidelně v 7 hodin 10 minut slýchat v našem éteru tenhle ten zvonek a až ho uslyšíte, jděte se kouknout za dveře.
0: Protože když tam budeme stát, tak vyhráváte spoustu peněz. Kdybyste tam náhodou nestáli, no tak je vyhraje druhý den ten další a ještě přihodíme něco navíc.
2: Mm-hmm.
0: Dohromady rozdáme za celé září 100 000 korun, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme takhle od 7. až do 25. září. Takže štěstě se na vás třeba usměje.
0: No prostě po víkendu hnedka v 7.10 máte možnost být první, vyhrát spoustu peněz. Detaily na webu Hitradia.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
5: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Dyton.
6: Seta od Dytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
7: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
8: Boutique salon Professional Treatment.
7: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
8: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
7: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
8: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfin Car Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
14: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
15: Pit, pit. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro opávy a zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 8.50, tohle jsou Coldplay na Hit Radio We Pray.
1: Skončil nám, nebo končí teďka první školní týden, tak jestli vaše dítě po tomhle prvním týdnu školy přišlo domů s tím, že ho tam nikdo nemá rád, tak možná mu začíná hvězdná kariéra, protože světe div se. Když se podíváte na největší světový celebrity, tak spousta z nich byla ve škole přesně ten člověk, který ho ostatní nemuseli. Tady třeba Taylor Swift, tu nikdo nezval na večírky, to jsem měla taky tak. Selena Gomez, ta zažila šikanu na základce i na střední. Lady Gaga, ta je jako ošklivá. Zac Efron, to byl hubený kluk, který jako moc prej nezapadal.
0: No tak jako jasně, ale ty lidi, co se vyjmenovala, tak alespoň uměli zpívat, že jo? Tak co máme dělat my, co si zpívat neuměli? Já si vzpomenu, mě vždycky říkala učitelka, jo? Když se nebudeš učit, Michale, co z tebe bude? Ty to nikam nedotáhneš. No a podívej, měla pravdu.

0: páteční hitrádio, tohle je snídaně šampionů a Nico Santos v 8.57. Dobré ráno. No a zároveň to byl taky poslední song, páteční snídaně. Tak děkujeme, že jsme spolu zvládli vstávat celý, takhle, že vy jste to zvládli s náma.
1: Celý první vlastně zářijový týden, první fakt. Školní týden. Děkujeme, je před náma víkend, takže si odpočíňte.
0: Aha, a po víkendu v 7.10, kdo pak to zvoní, budete mít první šanci vyhrát nějaký peníze, pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily k téhle soutěži, kdo pak to zvoní, najdete na webu hitradio.cz, zároveň i registraci.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak nějak zvládněte pátek, užijte si víkend.
1: A slyšíme se v pondělí od 6.
0: Jsme tady na značkách v 6.00. Tak pa.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, na dálnici D11 na 81. kilometru ve směru na Jaroměř poblíž Hradce Králové stojí tady porouchané nákladní vozidlo. No a ještě na dálnici D35 na 133. kilometru ve směru na Hradec Králové probíhají na krajnici údržbové práce. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu, no a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
3: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
13: 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše. A to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Opozice už dříve avizovala, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Letošní léto přálo snad všem koupalištím. Zejména do těch brněnských teplé počasí přilákalo nebývalé množství lidí a návštěvnost přinesla hned několik rekordů. O nich nám více řekne mluvčí společnosti Stares Sport Martin Lísal.
14: Koupaliště Riviera během sezóny navštívilo necelých 150 tisíc návštěvníků. Mimořádně úspěšnou sezónu zaznamenalo také koupaliště Zábrdovice. Podle předběžných údajů sem zavítalo přes 45 tisíc návštěvníků, což představuje nejvyšší číslo od začátku evidence.
13: Významným dnem byl 27. červen, kdy padl teplotní rekord a obě místa celkem navštívilo skoro 10 tisíc návštěvníků. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policie tvrdí, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. No a Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do 4 hry na tenisovém US Open. 30-letá Siniaková si částečně vynahradila vyřazení z dvou hry, kde ve druhém kole nestačila na favorizovanou Japonku Naomi Osakaovou.
15: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
1: ještě počasí je aktuálně oblačno až zataženo, zejména v oblasti hor ojediněle taky slabý déšť. Během odpoledne začne ale ubývat na oblačnosti, no a obloha by měla být polojasná. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, no a na horách 18 až 22.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: 9 hodin, 1 minuta je po snídani šampionů, začíná dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Je tady nejvíc milovaný pátek, takže co jste nestihli, odložte na pondělí, řešte jenom to, co hoří a hlavně užívejte pocit, že zítra je víkend. A to kafe, které třeba teď pijete, si vypijete za úplně jiných podmínek. Já jsem Jana Šimurdová, mám pro vás připravenou společnou 3 hodinovku a

0: Taková klidná muzika je med. Po firemním teambuildingu na Hitrádiu Černá Hora nám dohrává a dohrála Nelly Furtado. A ano, jak jsem nakousla, tak včera večer, nebo pro někoho třeba dneska v brzkých ranních hodinách, skončil náš černohorácký teambuilding. Jestli vám budu popisovat bůh ví co, tak vás zklamu. Konkrétně já jsem dorazila později kvůli zkoušce s kapelou a ani jsem nepila, protože jsem řídila a samozřejmě žena v mém věku má už ledasco pod kontrolou, i když no. Když jsem zažila firemní akci, kde se jedna paní, která byla starší než já, tak se tak strašně zřídila a tropila takové věci, že bych se asi odstěhovala na druhý konec České republiky. No, když jsme spolu pak měli druhý den hovor a čekala jsem, jak se bude proklínat, tak byla ve výsledku vlastně moc nadšená, jak si to užila. Tak říká si, buď nevím, co je zábava, nebo jsem extrémní puritánka. Dost to mě ale, kdo mě zná, ví, jak to mám. Mě ta včerejší firemní akcička přivedla na nápad udělat s vámi téma. Jakou šílenost jste zažili na firemním teambuildingu? Pište, nechte vzkaz. Číslo je 601-292-464. No a ještě takový dotaz, proč máme tady na Hitrádiu Černá Hora a takovéhle akce, prosím vás, vždycky v týdnu.
1: Hit

0: Dnešní playlist na Hitrádiu Černá Hora se mi velmi líbí, snad se líbí i vám, Timbaland a One Republic. No a máme tady opět téma, a to, jakou šílenost jste zažili na firemním teambuildingu. Mám tady hned jednu docela hustou zprávu. Dnes už bývalý kolega se popral s šéfem. No tak možná inspirace i tady pro nás na Hitrádiu Černá Hora. Pořád děláme s našimi výjezdy nějaké bumperbolové turné. Tak bychom se to taky mohli oblíknout, že teď si říkám, kdo z vás je tým šéf a kdo z vás je vlastně tým kolega. No nic, na 601-292-464 napište nebo pošlete hlasovku k tématu, jakou šílenost jste zažili na firemním teambuildingu. No a po muzice to tady rozebereme ještě více.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz. Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: Zeď. Tweet, tweet. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
4: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
5: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
10: A to říkal pán Marady,
9: a? No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

9 hodin, 34 minut, krásný pátek všem, kdo ladíte Hit Radio Černá Hora. Řešíme tady firemní team building. Pro někoho aktuální, mimochodem ten jsme měli tady na Hit Radio Černá Hora zrovna včera odpoledne až do pozdních hodin. No a rovnou jsem z toho teda udělala i téma do éteru. Jakou šílenost jste zažili na firemním team buildingu? Přišla nám zpráva, kterou jsem už četla, jako rvačka zaměstnance s jeho šéfem. Další podobnou zprávu nám poslala Pavla. Ahoj, tak nám se jednou na firemním setkání porvaly dvě dámy a o to o našeho kolegu. Byla to lepší podívaná než objednané vystoupení, tak samozřejmě hlavní téma na delší dobu. Tak, jako přemýšlím, co ten chlapík měl extra navíc, nebo jestli je třeba jako moc hodný ženský, že stál za tu rvačku, jo? Dál taky píše Tomáš. Já zažil akci, kdy jsme měli venku pod stanem raut, užívali si firemní pohodu a přijal nám tam technik s dodávkou a asi neviděl ten stůl s jídlem, nacouval to do něj, všechno potom bylo na zemi. Nejlepší bylo, že stejně jsme to všichni pak jedli i pozbírané ze země. Tomáši, díky, když je hlad, není co řešit. Jinak moc díky za všechny zprávy.

0: Konečně na Hit Radio Černá Hora Måneskin, kteří vystoupí zase společně. Mělo by se tak stát v příštím roce v jejich rodné Itálii a uvidíme, třeba bude z toho comeback. No a za chvilku už tady bude také třeba Blink 182. Příští rok se na ně taky můžeme těšit živě v Hradci Králové. No ale v éteru Hit Radio Černá Hora zazní dřív a ještě mnohokrát. Díky, že jste s námi a pohodové páteční dopoledne.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu na letišti v Hořicích. Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
6: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na mountroadhk.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 3. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte

0: Zahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na průjezdu Trutnovém v Polské ulici na kruhovém objezdu stojí odstavené osobní vozidlo. Blokuje tady jeden jízdní pruh. Počítejte i se zdržením v obou směrech. Jinak to je prozatím vše. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
8: tak Mironet!
10: Klikni dvakrát!
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kdo tohle má? Schválně, kdo kolik berete? Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji vyšplhala na 49 300 korun hrubého. Meziročně se lidé polepšili v průměru o skoro 3 000 korun. Kraj má čtvrté nejvyšší mzdy v zemi. Nahoru je táhnou hlavně velké firmy, jako je Škoda Auto v Kvasinách a Vrchlabí. V Pardubickém kraji lidé berou v průměru o necelé 4 000 méně. V Náchodě budou studovat vysokou školu budoucí zdravotní sestry. Církevní střední zdravotnická škola v Náchodě v Placké ulici otevřela teď nové prostory, které vznikly ve stavbou dosud nevyužívaného podkroví historické školní budovy. Jde o 4 nové učebny, zborovnu a toalety a to není všechno.
14: Vlastně se otevírá od října jedna třída vysoké školy, tam bude vlastně diplomovaná sestra, to znamená včetně kompletného vzdělání, takže úplně úžasný, protože nemocnice Náchod potřebuje sestry, diplomované sestry a vzdělané sestry.
13: Řekl tady na Černé hoře starosta Náchoda Jan Birke. Košík praskal ve švech, u Vrchlabí už konečně rostou houby, kloustci i hříbky. Stačila hodina v lese a houbař odcházel s pořádnou nadílkou. Po pomalejším startu přišla doslova houbová lavina. Hříbky rostou i na Svitavsku, ale tam je to zatím na menší smaženici. Hokejový útočník Matěj Stránský dal 2 góly do sítě polského týmu Tychy a přispěl k jednoznačnému vítězství Pardubic v úvodním utkání nového ročníku Ligy mistrů. Předloňský mistr světa se po přesunu ze švýcarského Davosu představil poprvé fanouškům přímo na ledě pardubické arény a byl u vítězství 6-0. Plzeň doma porazila švédské Regle 4-0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a prohrál na ledě Tapary Tampere 3-6.
15: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
13: Začali jsme oblačně na východě Čech ten pátek a budeme v tom pokračovat. Odpoledne místy polojasno, ale k večeru zase návrat mraků a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
12: Hit Radio Černá Hora.
0: Je tady pátek, lidi, minuta po desáté a nám pokračuje dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Zdraví Jana Šimurdová, za moment i Ellie Goulding.

16 hodin, předpokládaný start balónu je na 18 hodinu, no a celé se to opět uskuteční na louce ulice Akademika Bedrny v Hradci Králové. Já musím říct, že je to krásný zážitek.

jiného. Říkám, podívej na ty balóny. A syn, jo, mami? Já koukám taky, kde je ten můj youtuber. No, takže už dnes v Hradci Králové. Balónové nebe, asi nejvíc balónů, co můžete tady vidět za poslední dny. No a teď už v éteru Hit Rádia Černá Hora. Cure.

0: Posloucháte páteční dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora. No a zajímá mě, kde přichází ta chvíle, ten zlom v našem životě, kdy zjistíme, že nás bolí záda, tohle už neuděláme a tak dále. Kdy si jako uvědomíme, že nám není 20, už se ozývá. No nic, o tomhle budu s vámi na Hitrádiu Černá Hora hovořit ještě za chvilku a klidně mi můžete napsat, kdy a proč jste vypozorovali, že už to není jako dřív, no. Předtím ale ještě dáme z muziky Leony a nebo Linkin Park.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
3: Butik salon Professional Treatment.
2: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
3: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
2: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho speciálního.
3: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí, chytrá technika školu ulehčí, notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího! Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. Xpeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. Xpeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
7: Pozor, Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
8: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
7: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
9: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
10: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
9: A co Eli? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
10: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
9: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.

0: zeď. Pip, pip.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

No a pak otevřu počítač a tam článek a rozhovor s paní, co se ve svých 100 letech věnuje stále aktivně baletu. Jako v ten moment první věc, kolik je té paní, kolik je mě, zatím to mohu říct

mě ale zajímalo, kdy jako přijde ten zlom, že si říkáte, že to není tím, že by mě všechno bolelo ze špatného spánku, ale že přišla další etapa mého života. Tak teď dobře poslouchejte, jo. První reálné známky stárnutí těla, jako jsou bolesti zad, stuhlost kloubů, poránu nebo další kocoviny, přicházejí nejčastěji ve věkovém rozmezí 30 až 45 let. Takže už ve 30. No, vidíte.

0: Dobrý plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.
5: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
6: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Liga mistrů zpátky v Hakitaunu. V sobotu 5. září v 17 hodin vyzve Dynamo švédského soupeře BK Regle. Už ve 14 hodin startuje FanFest před Enteria arénou. Přijďte si užít hokejové odpoledne. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Je na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfin Car Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.

0: Petru Hytráry a Černá Hora a my jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady hlášeno, že na obchvatu Jičina ve směru od Nové Paky probíhají v pravém pruhu práce údržby. No a omezení na silnici také vás čeká na Chrudimsku, v Hlinsku, v Jungmanově ulici mezi křižovatkami ulic Karla Lidického a Jablonského. Probíhají tady stavební práce, tak s tím počítejte, jinak šťastnou cestu, no a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Nová sezóna z CCC.

0: CCC. Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
1: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
2: Rekutech.
1: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
0: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do Pece pod Sněžkou.
4: Sobota 5. září.
3: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kilo masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
1: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
5: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči nevěří vlastním očím. Cena nafty za jediný týden ve východních Čechách poskočila někde o víc než korunu nahoru. Když nepočítám teda dálnici, tak se blíží k 50 korunám. Na Stojanech už svítí bez desetníku 49 korun. Za růstem stojí hlavně drahá ropa, omezené kapacity rafinérií a napětí ve světě. 51 horkovzdušných balónů bude dneska večer po 18. hodině startovat z louky Akademika Bedrny v Hradci Králové. Pokračuje balónové nebe, které se koná v rámci 9denních královských slavností. Končí zítra, kdy na náměstí přijede královna Eliška. No ani po slavnostech, ale nuda v Hradci Králové podle primátorky Pavlíny Šprinkerové nehrozí.
6: Se těším teď na zahajovací koncert Filharmonie Hradecké, určitě festival Jazz Goes to Town. Těším se na začátek října, kdy bude hradecký půlmaraton, takže budou i sportovní akce. No, nudit se nebudeme. Bude začínat hokejová sezóna, začínáme derby v Pardubicích. Pochopitelně sleduju taky ostatní sporty a nejenom fotbalovou ligu, kde se nám snad zase začne dařit. Musíme se chytnout na Spartě.
5: 716 milionů korun bez DPH bude stát nová základní škola v Pardubicích. Vznikne v bývalých Masarykových kasárnách a nabídne místo pro 540 žáků. Stavba by mohla odstartovat už letos a hotovo má být do 20 měsíců. No a teď na Černé hoře krátce tenis. Hradecká rodačka Katka Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do deblu na US Open. Uspěli také Marie Bousková a Sara Sorybesová. No co se týče singlu, tak do třetího kola tenisového US Open postoupil Jakub Menčík. Porazil Jurie Rodionova 3-1 na sety. Češi mají v soutěži dál 6 zástupců.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
5: Pátek jako na houpačce. Na horách mlhá, dole zataženo až oblačno, ale postupně by se mělo během odpoledne vyjasňovat. Až k večeru hrozí další várka přeháněk a bouřek. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
7: Konečně pátek, konečně tady čas, kdy začínají polední pauzy a přichází přehoupnutí do druhé poloviny dne. No a pak už vás čeká víkend, kdy nebudete muset nic. I když kdo třeba máte zahrádku, tak ta se sama na zimu nepřipraví, že? Každopádně, vraťme se zpátky do pátku, 11 hodin, 3 minuty. K tomu připravený Alex Warren, Imagine Dragons, anebo za moment minely.

0: Alex Voroni, Ordinary, s vámi Hitrádio Černá Hora.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Řešíte nečekané výdaje? Škola, děti, auto, nebo procházíte nějakou složitou situací? S tím vším můžeme pomoci, nebo aspoň nějak, a přilepšit vám, tak jako tak, vám jako Hitrádio Černá Hora prostě chceme udělat radost, hezčí den, už od samého začátku, a to od 7 hodin na 10 minut minimálně, každý prostě všední den. Na Hitrádiu Černá Hora totiž už od pondělí rozjíždíme hru Kdo pak to mluví, teda pardon, Kdo pak to zvoní. Vy můžete s námi vyhrát buď 5000 korun, anebo i mnohem více, celkem rozdáme 100 000 korun, no a na závěr září jeden z vás získáte i 50 000 korun. Registrace probíhají skrze náš web hitradiocernahora.cz, kde je důležité uvést adresu, kde vás zastihneme. Ať už je to prostě doma nebo v práci, na té adrese ale musíte být k zastižení právě v těch 7 hodin a 10 minut, kdy v ranní snídaní zároveň šampionu zazvoní zvonek. Takže připomínám, začínáme od pondělí, kdy možná právě za těmi vašimi dveřmi bude někdo od Hitrádia Černá Hora, aby vám předal peníze. Připomínám, více na hitradiocernahora.cz.

0: 11 hodin 23 minut, pohorové páteční dopoledne, zítra rádiem Černá Hora. Není nad to, když u vás v práci prostě není ticho, jo? Můžete poslouchat rádio a muziku, kterou vám tady hrajeme 24/7. Včera jsem byla totiž na jednom nejmenovaném pracovišti a bylo tam ticho jako v hrobě. Na mě to prostě působí ku podivu až neklidně. Atmoška je prostě potom, mně přijde taková hustější. No tak pokud nás teď kontra posloucháte, tak to máte dobrý. A co je vůbec fajn fajnový, že už za malou chvilku pošlu do éteru další muziku, budou to Coldplay. A nebo dáme taky Miley Cyrus. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Co je známe, ne?
1: Já si píš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matekář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
7: A to říkal Palma Hradeňa, a?
6: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
9: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 90.

0: nejvýhodnější. Vaše Makro.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Miley Cyrus, Péteru Hytrária, Černá hora, no a já jsem párkrát Péteru už mluvila o tom, že se hledá nová Bush Lady, která se stane jednak tváří této značky zaměřené na modu, jako jsou kabelky a další doplňky, ale taky se tím podpoří tento celý charitativní projekt a vybere se nezisková organizace, která má pomáhat. No a čas běží a už tento víkend nás čeká Bush Festival v Pardubicích v automatických mlýnech. Vyhlášení, která z vás žen se teda stane tou novou Bush Lady. Celou akci moderuje naše moderátorka Hytrária Černá hora Hanka Poskočilová. Čeká na vás také muzika, třeba kapela Reddy Kirken, Botox a další. No a na místě samozřejmě občerstvení, pití a co je fajn, že můžete přijít kdokoliv chcete, vstupné je totiž zdarma. Určitě bude super, když celou akci podpoříte vaší přítomností a vše, co se tady děje pro dobrou věc, se rozšíří více mezi vás. To je tedy Bush Festival už zítra v Pardubicích v automatických mlýnech. No a tady jsou teď ATC, díky, že jste s námi.

0: máte krásný moudro, važme si maličkostí. Pokáž na Hitrádiu Černá hora, 11 hodin 41 minut. Páteční dopoledne nám pomalu a jistě vrcholí. Už za několik málo minut můj dopolední drive vystřídají srdcovky, které vám připomenou hudební legendy. No a v odpolední show od 15. s Luckou Eisenreichovou můžete získat vstupenky na letní parket Výrava, a to úplně gratis. Já vám děkuju za dnešní společné 3 hodinky. Přeji vám, ať si páteční den užijete, krásný víkend. No a mimochodem, uslyšíme se také zítra odpoledne, kdy tady s vámi budu od 13. Tak do té doby zatím ahoj.
1: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové. Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Allfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
7: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do Pece pod Sněžkou.
16: Sobota 5. září.
0: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
16: Sobota 5. září.
0: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
22: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
23: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
24: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
25: Hit Radio Černá Hora.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak dlouho se nestalo, aby nebylo žádný hlášení o nehodě při pátku. No, je to každopádně dobře. Máme tady jen silničáře na obchvatu Jičína ve směru od Nové Paky v pravém pruhu, tak bacha na ně. No a vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 1 10 100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Finkar.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, souvisí to s incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar, o jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. V srpnu na české železnici zemřelo 23 lidí, je to nejvíce za jeden měsíc od začátku letošního roku. Za prvních 8 měsíců roku eviduje drážní inspekce celkem 114 usmrcených, loni jich bylo o 24 více. Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slávií, a to kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. Zachování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zodpovídat také ostravský Baník. A teď ještě něco z regionu.
1: Česká Třebová otevřela novou knihovnu ve skandinávském stylu. Můžete se na ní podívat i na Facebooku a Instagramu Hit Rádia Černá Hora a vyjádřit, jak se vám líbí. Moderní prostor za skoro 140 milionů korun nabízí knihy, dílnu, studovnu i netradiční odpočinková místa, třeba zavěšenou síť pro mladé čtenáře.
10: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
1: Páteční odpoledne by na východě Čech mělo být bez deště. Taková je předpověď, i radar tomu odpovídá, teploty 25 až 29 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu. A ano, další srdcovky jsou tady. I dneska to bude opravdu nabité. Chesney Hawks, Otavan, MC Erika Barbara a také Moby. No ale na start, prosím vás, tu máme song z roku 95. Jeden z největších a nejznámějších Eurodance hitů 90. let. Naprostá, fantastická pecka. Určitě ho znáte a určitě si ho budete zpívat. La Bouche a Bi.

0: dnešní srdcovka Labuša, Be My Lover, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No my pokračujeme směle dál. Dámy a pánové, teď nás totiž čeká fantastická srdcovka, která je nejenom skvělým songem, ale taky jí máme velmi dobře spojenou s filmy o Jasonu Bournovi. Agent Matt Damon asi znáte, nebo téměř určitě znáte. No a u titulku všech těchto filmů zní jeden z nejslavnějších songů Mobyho. Který je naprosto skvělý. Je to tak Moby a Extreme Ways, rok 2002, právě teď do vašich uší.

0: Oproti jejich klasickým, energickým, anglicky zpívaným klubovkám je tohle odklon.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla naše další dnešní srdcovka. MC Erik a Barbara, keď přijde láska v éteru Hitrádia. Song z roku 95. Krásná balada. Krásná. Možná jich měli udělat víc těhle. Každopádně, my se teď od balad přesouváme k pořádnému disku. Dámy a pánové, společně jdeme do roku 1980, protože o rok dřív vyšel song ve francouzštině. Na rok později ho předělali do jeho mnohem slavnější anglicky zpívané verze a takovým ústředním bodem tohle songu je to, že hláskujou slovo disco. Možná už tušíte. Tohle jsou Otavan. Song, který vás rozhodně nenechá v klidu. Disco jako další dnešní srdcovka, tak si to užijte.

0: český zpěvák Chesney Hawks. Posloucháte Hit Radio, to byla další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tenhle song, typický One Hit Wonder, mimochodem vznikl k filmu Buddy's Song, kde Chesney Hawks hrála hlavní roli. Pravdou je, že už se mu nikdy nepodařilo vydat takhle úspěšný song. No a to je skoro všechno. Ano, ale ještě nás čeká jedna srdcovka. A ta je opět na vás, ve vašich rukou. Stačí vzít telefon, napsat na 777-937-777 a pozor, protože je to srdcovka, víte jak, narozeninová. A tak je opět ten čas, kdy napište svůj rok narození. Jo. No a jeden z nich vyberu a dáme si topovku, která v té době hrála. Takže pojďte napsat 4 číslíčka, váš rok narození. Sama jsem zvědavá, kam se dneska společně vydáme. Do uší už za chvilku Linkin Park nebo Taylor Swift.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Pozor. Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
4: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
3: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
5: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než 2x na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
8: Nová sezóna z CCC.

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespadne, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
6: Liga mistrů zpátky v Hakitaunu. V sobotu 5. září v 17 hodin vyzve Dynamo švédského soupeře BK Regle. Už ve 14 hodin startuje FanFest před Enteria arénou. Přijďte si užít hokejové odpoledne. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
9: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
10: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Swift v éteru Hitrádia. Přeju krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas na vaši srdcovku narozeninovou. Takže jste psali váš rok narození a nakonec jsem vybrala zprávu od Pavla. Ten totiž píše: ahoj, 1981 a zrovna zítra mám narozeniny. Tak Pavle, všechno nejlepší. Myslím, že je rozhodně co slavit, protože v tvém roce to na songy bylo poměrně bohatý. Ať už šlo o Dianu Ross, Johna Lennona, Erika Springfielda, Phila Collinse, nebo vznik naprosto legendární skladby, za kterou stojí naprosto ikony Queenie a David Bowie, totiž dali dohromady Under Pressure. Takže, všechno nej, jdeme slavit, s tímhle songem to půjde samo.

0: Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Uzavíráme první týden školy. Neuvěřitelný, jak to uteklo. Ještě chvilku, před chvilkou prázdniny, no už jsme zpátky ve školních lavicích. Mimochodem, pokud náhodou se třeba vašemu dítku ve škole úplně nedaří a nejsou to takový ty miláčci třídy, nezoufejte. Naopak, mají totiž díky tomu mnohem větší šanci uplatnit se v showbiznesu. Protože statisticky každá velká světová hvězda měla ve škole problémy. Jo, Demi Lovato, tak s tou se ve třídě prakticky nikdo nebavil. Teď toho asi teda litujou, jo. Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party. No a teď by jí za to bývali i platili, že jo, aby přišla. Selena Gomez zažila šikanu na základní i střední. Lady Gaga poslouchala strašný komentáře kvůli svojí ošklivosti. Dokonce jejich spolužáci založili facebookovou stránku, že se nikdy nestane slavnou. No podívejte, jak jim to předvedla. Takže nenechat se tím vůbec vystrašit, jo. Prostě, když to nejde ve třídě, budete ve světě. Další hity do uší už za chvilku, čeká nás Lily Allen, Mark Ember nebo Ed Sheeran.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Izomat stavebniny.
5: Stavíš barák rodiny. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
6: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: První školní den s Pardubickým krajem.
13: Do školy!
14: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
12: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
15: Na tělocvik.
16: Na hudebku.
17: Na matiku.
18: Na kuky.
19: No, že potkám nový spolužáky.
5: Na matiku.
7: Na češtinu.
12: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
14: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
3: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 90.

0: výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lily Allen a Not Fair posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Lady Gaga nebo One Direction, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Nové Město nad Metují Bamberg za silnicí na Kruháči. Havarovalo osobní auto do příkopu, dá se ale pomalu projet kolem. Další omezení na D11 u Chlumce, bavit se o něm budeme za chvíli ve zprávách. No a vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
3: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
5: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
6: Rekutech.
5: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
4: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Zástupci sněmovní opozice se dnes obrátili na ústavní soud. Navrhli, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
2: Nejvíce výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Ve druhém kole tenisového US Open včera uspěli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Česko tak má ve třetím kole posledního Grand Slamu sezóny ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. A teď ještě něco z regionu.
4: Řidiči, pozor na další opravu D11. U Chlumce nad Cidlinou se začne měnit povrch dálnice na 7-kilometrovém úseku. Práce potrvají měsíc, provoz ale zůstane zachovaný v režimu 2+2. V místě počítejte s maximální rychlostí 80 km za hodinu. Tak nohu z plynu.
5: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
4: No, taková oblačná pohoda teďka na východě Čech, která vydrží do večera, potom ale můžou přijít přehánky a bouřky. Teploty maxima odpoledne 25 až 29 stupňů.
6: Krásné páteční odpoledne, 2:13 a ano, pokud jste si náhodou nebyli jistí, opravdu je pátek. A k tomu samozřejmě ten nejlepší soundtrack One Direction, Lady Gaga a teď taky Katy Perry.

for another. One Direction v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. Prosím vás, pátek, to je jasný, jo? Úplně slyšíte to volání, že trošku si vyhodit škopínka, zvalcovat svědomí, vědomí, morální zábrany. Každopádně, pokud to opravdu plánujete, tak jenom taková malá technická k tomu, protože Češi údajně stráví v kocovině celý jeden rok života, což je teda brutál. To je šílený. Rok života v kocovině. Au. Spočítali to teď mimochodem lékaři, takže asi na tom něco bude. A zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my, křehké polovičky, celých 9, což je teda strašný. Tak jenom až půjdete, jo, a třeba tak kolem 11, 12 budete hezky rozveselený, tak si na mě vzpomeňte a dejte si trochu vody. Asi to nebude žádný zázrak, ale bude to lepší. Alan Walker právě teď.

0: Mikuláš Josef, éteru Hitrádia, hezké odpoledne. Možný, že zrovna takhle při pátku možná přišla ta myšlenka, kolik peněz bychom potřebovali, abychom mohli šéfovi zamávat, odejít z práce navždy. Protože většina z nás si myslí, že potřebuje třeba miliardu, jo. Realita je ale mnohem nadějnější, dámy a pánové. Není to tak strašný. Pokud jako pár třeba utratíte 80 tisíc měsíčně, tak má vaše svoboda cenovku 21,5 milionu korun. Jako takhle. Není to miliarda, i tak je to číslo samozřejmě brutální, jo, jen tak takhle z kapsy říct, mám 21,5 mega šéfe, čau. Tak pokud zatím jste třeba stejně jako já spíš v mínusu, tak musíte šéfovi ještě projevit trošku úcty, ale hele, jednou se tam dostaneme. Do uší další hity čeká nás za chvíli Alex Hepburn nebo Alvaro Solera.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kadeřnický salon Perfekt v Hradci Králové představuje
3: Boutique salon Professional Treatment.
2: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
3: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
2: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
3: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfekt a www.kadeřnictviperfekt.cz.
4: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
5: Pozor. Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu na letišti v Hořicích. Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
6: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
7: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
6: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
7: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
6: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
15: Plus, krkonošská příroda.
14: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
15: A volný vstup do lázeňského wellness.
14: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
16: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
17: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jak
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
18: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Solar v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Naši tenisté aktuálně září na US Open, no ale pozor, zářit budou celé září, protože už 18. a 19. září se v Praze utká náš tým se Spojenými státy v rámci Davis Cupu. Jo, po 13 letech se vrací tenhle tenisový svátek i sem k nám do Česka. Takhle, když se to stalo naposled, vyhráli jsme, jo. Já si myslím, že není důvod, proč by se to nemělo zopakovat. Navíc se na kurtu představí naše absolutní špička, jo. Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, tam prostě není o čem, jo. Kluci válcujou, koho můžou. A vy máte stále ještě možnost tohleto zažít naživo. Neskutečný zážitek, jo, přece jenom my ten tenis prostě umíme. Takže pokud byste si to chtěli vychutnat, máte možnost, mrkněte na autoarena.cz, lístky stále ještě jsou, tak držím pěstě, ať si ty svoje ulovíte a hlavně, ať si to užijete. No a teď si můžete užít Kelly Clarkson a Behind the

0: z Tambaliny na Cyril. Posloucháte Hit Radio, je pátek a to znamená, že pondělí je na dosah. To může být nepříjemný, ale s námi ne.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dámy a pánové, protože právě v pondělí poprvé vyrazíme za vámi. Ano, tady v éteru v 7.10 přesně zazvoní Míša s Jasmin u někoho z vás. A vy musíte do půl minuty otevřít dveře. A pokud za nimi spatříte naši hlídku, prachy jsou vaše. Je to tak. Takhle jednoduchý. Pokud máte registraci na hitradio.cz, jste automaticky ve hře. Takže doporučuji, jestli tam budete registrovat na 7.10, přemýšlejte, kde v tu dobu rozhodně budete. Ideálně každý den stejně. Nemusíte otevřít přímo vy někdo ty dveře, ale otevřít musí. Protože pokud ne, tak budeme vždycky navyšovat bank o další tisícovku. Jo, bude to jízda. Tak doufám, že jste ready. V pondělí vyjíždíme. A pokud nemáte registraci, tak běžte hned na hitradio.cz. Do uší za chvíli Meduza, Good Boys nebo Poetika. Hit Radio.
2: Hořice chystají den plný zážitků, techniky a pohledu k obloze. V sobotu 5. září bude oblíbený den otevřeného letiště. Čekají vás historické i moderní stroje, ukázky ve vzduchu, záchranářská technika, vyhlídkové lety, zkrátka program pro celou rodinu.
3: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: Jsem rodina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Žena211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfin Car Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
14: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
15: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na mountrunhk.cz.
16: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé s Bohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Light, Nico Santos, Peter v Hitrádia, těsně před 14. hodinou. Za chvilku Evanescence nebo Dermot Kennedy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech D11. Zdržení v úseku Sadská Poděbrady, začíná ale taky nová oprava u Chrumce. Měsíc tam pojedete v režimu 2+2 80. Trasa Pardubice Holice u odbočky na Časy, dvě auta v sobě, jedete jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept chytře vymyšleno pro život.
6: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural

0: výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio.
6: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hajková.
7: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst houb. Ta mapa je nastavená nejenom na srážka, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Teploty kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
6: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. V chladnějších horách se totiž voda z půdy odpařuje pomaleji. Schodek rozpočtu v příštím roce nebude navrhovaných 389 miliard korun, řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Strana včera navrhovala hnutí ANO úspory ve výši zhruba 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová ale poté uvedla, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou úspěšný vstup do Ligy mistrů. Pardubice včera na východě Čech deklasovali polský tým Tychy 6-0, Plzeň na domácím ledě zdolala švédské Regle 4-0. Naopak se nedařilo Liberci, který hrál jako jediný venku a na ledě finského Tapara Tampere prohrál 3-6. A teď ještě něco z regionu.
8: Tohle bude adrenalin a skvělá podívaná. Hradec Králové bude o víkendu patřit hasičům. Stovky profesionálních, ale taky dobrovolných hasičů z celé republiky přijedou bojovat o tituly mistrů České republiky v požárním sportu. Stadion za strojárnou nabídne souboje ve výstupu na věž, také běhu s překážkami, štafetách i požárních útocích.
9: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
8: I sluníčko se nám na východě Čech ukázalo, většinou bude oblačno, až k večeru čekáme přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty kolem 25 stupňů Celsia.
10: Přeju krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině. Pátek, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Ne nejlepší, ale nejvíc nejlepší a právě teď Evanescence a Bring Me to Life.

Evanescence za námi v éteru Hit Rádia, před námi pravda nebo bullshit. Dámy a pánové, tohle mě hodně zajímá. Trošku to rozvedeme, jo. Protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinkr. A že jich je. Nebudem ukazovat prstem, samozřejmě, jo. Přece jenom ta páčka je až u vaší ruky, že jo. Navíc má asi tak 10 gramů, takže ono je to náročné, jo, použít ten blinkr. Mě zajímá zásadní věc. Taky vás to rozčílí? A případně, co byste daným řidičům vzkázali? Ve vší slušnosti samozřejmě. 777-937-777. Rozčílí vás lidi, co nepoužívají blinkr? Nebo je vám to úplně fuk? Další hity k tomu.

0: Kennedy v éteru Hit Rádia a teda tohle vás pěkně rozohnilo. Naprosto právem bych chtěla říct, řešíme pravda nebo bullshit, protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozduří, když někdo nepoužívá blinker. Vypadá to, že je nás dokonce víc. Alex píše, myslím, že to je víc než 44%. Existují základní věci. A silnice nebo dálnice nejsou hra v sáhy. Blinker je základ. Kdo to nepoužívá, ten je... Dál jenom píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp. Tak dobře, vypípáno, děkujeme. A Renata píše, denně jezdím do práce přes celou Prahu, to je tam i zpět cca 100 kilometrů. A těm, co nepoužívají blinker, bych na volant namontovala plácačku a za každé neukázání změny směru jízdy bych tu línou ručičku plácla. Myslím, že je to dost nebezpečné. Naprosto souhlasím, máme tady taky hlasovku od Ládi.
1: Zdravíčko všem a krásný pátek a krásný víkend. No, mě to teda rozčílí, protože já pracuji jako řidič, rozvážím zboží a nejvíc mě to naštve, když prostě ty lidi nejsou schopní ani na tom kruháči dát blinker, kam odbočej. Já si myslím, že ještě nikomu se nestalo, aby díky tomu, že bude mačkat blinker, bude mít z toho kýlu. Takže chci poprosit všechny tyhle ty řidiče, kteří to nedělají, aby to začali dělat, protože je to o tom, v ohledu plnosti ostatním řidičům. Mějte se hezky, ahoj.
0: Amen, Láďo, naprostá pravda. Pište dál, co vy a tyhle ty nemačkači blinkerů, jak to s nima máte vy? 777-937 777 a k tomu další skvělý hity. Právě teď Imagine Dragons.

0: Kateřina Marie Tichá s námi na Hit Radio. Pravda nebo bullshit, rozčílí nás doopravdy tolik, když lidi na silnicích nepoužívají blinkr? Odpověď je ano, na tom jsme se tady dneska docela shodli. Adéla píše, drahá auta nemají blinkry v povinné výbavě, proto je řidiči nepoužívají. No nic, to bylo škodolibý. Lída píše, nekompromisně, 1000 korun pokuta. Vzkázala bych těmto nezodpovědným řidičům, že jde o to nejcennější. Lidské životy a někdy můžou být ohroženi taky jejich děti, těmito řidiči. Takže ano, dáme pánové, shrnula bych to ještě hlasovkou od Zdeňky, to si za rámeček nedáte.
1: Ahoj, ahoj, hele, takže když někdo nebliká přede mnou a třeba zastaví na krajnici, tak to kvetu úplně, protože musíš zabrzdit, kolikrát si to ani nevšimneš, že stojí, takže jako jo, mohli by blikat, no, kamarádi, všichni by mohli blikat, a že jich je, co nebliká, nebo když odbočujou, no, pána boha, to mi dává, to mi dává. Čau, Zdenka.
0: Slyšíte to, jo? Takže opatrně, nebo si na vás, Zdenka.

0: dneska vyrážíte, tak držím pěstě, ať všichni blikají, jo? Další hity k tomu za chvilku už Miles Smith nebo Tom Walker, tak buďte s námi.
1: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. Sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes, sir!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
17: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
18: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
19: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
20: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
21: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 2 minuty po 6.
0: Musíš se rozkokrhat ještě.
22: To byl nějakým rokovým koncertu včera, ne?
1: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
9: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman ten má pěňděho.
20: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Walker dohrává v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne. Konečně je pátek, doufám, že vás čeká volný víkend, alespoň většinu z vás, že si prostě odpočinete, jo, dáte trošku nohy nahoru, možná si i dneska třeba trošku vyhodíte z toho kopítka, jo, my k tomu samozřejmě budeme mít ten perfektní playlist. V 6 hodin klasicky startuje Hit Radio Classic a to znamená, že opět se bude cestovat časem a prostorem, ano, společně s tím nejlepším, z 80. a 90. a taky milénia. No a i dneska jsou tam do slova poklady. Phil Collins, ten prostě nemůže chybět. Připojí se k nám taky Cat & Move. Legendární song Give It Up. A abyste se na to dostatečně navnadili, tak právě teď song z roku 2002. DJ Semi a Janu.

0: Dubovka.
1: Benson Boone a Beautiful Things. Posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne. Za chvilku, 3 hodiny. Já se s vámi tak loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátku. Nepřežijte to, jo? Víme, jak to dopadne s těma kotřovinama. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
3: I v pátek odpoledne si užijete odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Začínáme tradičně ve 3 odpoledne.
4: Počkat, počkat, co blbnete, kluci, jo? Hele, každý pátek je snad moje show. Moje, jo? 15 až 18, dámy a pánové. Každý pátek s Luckou Eisenreichovou.
3: No pozor, tak to bude stát za to.
5: To podepisuju.
4: No tak si mě nalaďte.
2: Hit Rádiu Černá Hora. Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně.

0: otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní. Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí. Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Liga mistrů zpátky v Hakitaunu. V sobotu 5. září v 17 hodin vyzve Dynamo švédského soupeře BK Regle. Už ve 14 hodin startuje fanfest před Enteria arénou. Přijďte si užít hokejové odpoledne. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
5: A bych říkal, Marita, a?
4: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
11: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
12: Plus krkonošská příroda.
11: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
12: A volný vstup do lázeňského wellness.
11: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
13: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
14: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Pátek odpoledne na příjezdu do Litomyšle směrem od Vysokého Mýta máme kolonu víc než 5 kilometrů dlouhou, tak tady pevné nervy. Na Pardubicku na výjezdu z Živanic směrem na Přelouč tady máme hlášenou srážku dvou osobních aut. Vozovka je aktuálně průjezdná Kyvadlově. Přejeme šťastnou cestu na víkend a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
4: Sobota 5. září.
3: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
6: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
5: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
6: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
5: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: 15 hodin. Krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. S obavami zajíždějí řidiči tankovat. Taková cena nafty se ve východních Čechách blíží k 50 korunám. Na Stojanech už často svítí bez desetníku 49 korun. Za růstem stojí hlavně drahá ropa, omezené kapacity rafinérií a napětí ve světě. Po návratu dětí do škol může znovu zasílit šíření žloutenky typu A. Experti upozorňují na prázdninový mix cestování a rychlé šíření v kolektivech, kde se nákaza přenáší hlavně neumytýma rukama. Přestože počet případů v létě klesal, odborníci varují, že inkubační doba může být až 50 dní. Nejlepší prevencí je očkování a poctivé mytí rukou mýdlem, hlavně po toaletě a před jídlem. V Náchodě budou studovat vysokou školu budoucí zdravotní sestry. Církevní střední zdravotnická škola v Náchodě v Kladské ulici otevřela nové prostory. Ty vznikly ve stavbou dosud nevyužívaného podkroví historické školní budovy. Jde o 4 nové učebny, zborovnu a toalety. A to není všechno.
10: Jsme se otevírá od října jedna třída vysoké školy. Tam bude vlastně diplomovaná sestra, ty z nás, včetně kompletného vzdělání. Takže úplně úžasný, protože nemocnice Náchod potřebuje sestry, diplomované sestry a vzdělané sestry.
9: Řekl tady na Černé hoře starosta Náchoda Jan Birke. Cyklista Tadej Pogačar po těžkém pádu stále sní o startu na mistrovství světa. Po operaci zlomené kliční kosti jeho tým věří, že návrat ještě není vyloučený. Slovinský šampion utrpěl na Vueltě také otřes mozku a zlomeninu obratle. Do závodu v Kanadě zbývá jen pár týdnů. Šance na start tak zůstává nejistá.
11: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
9: Noc, co je ve východních Čechách před náma, taky ráno bude s deštěm, ale postupně bude ustávat během sobotního dopoledne. Teploty zítra 19 až 26 stupňů, neděle, tak tady maxima jen 23, ale za to polojasno až oblačno.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: Po 15. hodině už vás Hit Radio Černá Hora zdraví Michal Komárek. Dneska výjimečně za Lucku Eisenreichovou, tak doufám, že si společně užijem ten start prvního zářijového víkendu, který je teďka před námi. Myslím si, že po tom prvním školním týdnu už byl potřeba. Tak užívejte odpoledne a díky moc, že jste s námi. Jdeme si hrát Dinero Gigi D'Agostino a Luis Fonsi na Hit Radio.

Radio Černá Hora. Je před námi víkend, který bude u nás ve východních Čechách doslova a dopísmene nabitý akcemi. V Pardubicích se bude zítra na závodišti slavit Evropský den koní a zároveň se taky poběží čtvrtá kvalifikace na Velkou Pardubickou. Jestli máte rádi koni a dostihy, tak si tuhletu akci rozhodně nenechte ujít. Je strašně fajn pro celou rodinu. Celkem se během toho odpoledne poběží 8 dostihů a doporučený dress code je zítra žlutá barva. Takže žluté šaty, žlutý klobouk, žlutá kravata, je to opravdu na každém, co zvolí. No a samozřejmě se bude taky sázet. Jsem si vzpomněl, jak jsem se jednou na dostizích bavil s kamarádem a říká mu, sadil jsi? A on říká, jo, na koně číslo 7. Říkám, proč 7? On, no, ráno jsem vstal 7, autobus mi jel v 7.07 a u pokladny jsem byl 7. A říkám, no a vyhrál? Ne, doběh 7.

0: víkend trošku nespestřili. A jestli máte rádi českou muziku, tak na Víravě budou zítra hrát MIG 21, Vohnouti, Kirkeni, UDGčka a další. No a já pro vás budu mít během odpoledne dva volňásky, tak pokud budete mít zájem, nikam nechoďte, ať vám neutečou.
1: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz.

seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu. Nová

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Dusno po hádce? Nálada na bodu mrazu? Jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
5: A to říkal pán Marady, a?
4: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Na východě Čech je s vámi Hit Radio Černá Hora, se kterou se rozloučil Mika, a fanoušci Formule 1 se o víkendu těší na velkou cenu Itálie. Letos bude naprosto výjimečná, protože samozřejmě všichni vědí, že doma je tady stáj Ferrari. Letos je to 30 let od první sezóny Michaela Schumachera u Ferrari, takže tenhle ten víkend celý bude ve znamení pocty tomu legendárnímu jezdci. Scuderia nasadila jednorázový design, který bude inspirovaný celou jeho érou. Na krytu motoru bude Schumacherův podpis, retro čísla, zlatý detaily kol, bílé hvězdy z jeho helmy, a moc pěkný bude, když Sebastian Vettel a Rubens Barrichello během víkendu projedou Monzu v Schumacherově vozu. Myslím si, že se máme rozhodně na co těšit. Mám úplně husí kůži, těším se moc. Závod se jede v neděli od 3 hodin odpoledne. Teď na Hit Radio Černá Hora další muzika. Eva Farná, Miraj a Queenie jsou tady právě teď. Tak

0: to už je taky velká vzpomínka. Možná pamatujete, jak tenkrát Sean Baker vystřelil úplně z ničeho nic právě s touhletou hitovkou. To jsme někde v roce 2728. Páteční odpoledne na Hitrádiu Černá Hora v plném proudu. Máte plány na víkend? Já bych tady pro vás něco měl. Konkrétně jsou to vstupenky na Výravu. Jsou dvě. No a dám je někomu, kdo napíše na náš WhatsApp 601-292-464 jednoduchou zprávu: chci na Výravu. Dáme si na to čas. Klidně dejte vědět kámošovi, kámošce, ať se taky zapojí. A hnedka po 16. hodině někomu zavoláme a lupení rozdáme. Jenom připomenu, že na Výravě bude hodně veselo. Od jedné odpoledne zítra až do noci vohnouti pekař, Reddy Kirken, UDG, MiG-21 a další. Rozhodně to bude stát za to.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do Pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kilo masa. A vy jako divácká porota.
2: Sobota 5. září.
1: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Alpincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Koberce Brázda.
11: Koberce Brázda.
10: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: Stavíchu Čech je připraven. Pozor na dálnici D35 mezi 154. a 144. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Do 17 hodin tady budou na krajnici probíhat práce údržby, tak tam opatrně. No a před hodinkou jsme hlásili na příjezdu do Litomyšle směrem od Vysokého Mýta kolonu, která měla víc než 5 kilometrů, tak snad už se to tam rozjíždí. Můžete nám případně zavolat, jak to tam vypadá, na 800 110100. Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: a zeď. Tweet.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Pozor, Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
3: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
2: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. 51 horkovzdušných balónů bude dneska večer po 18. hodině startovat z louky Akademika Bedrny v Hradci Králové. Pokračuje balónové nebe, které se koná v rámci 9denních královských slavností. Končí zítra, kdy na náměstí přijede královna Eliška. Ani po slavnostech, ale nuda v Hradci podle primátorky Pavlíny Springerové nehrozí.
8: Se těším teď na zahajovací koncert Filharmonie Hradecké, určitě festival Jazz Goes to Town. Těším se na začátek října, kdy bude hradecký půlmaraton, takže budou i sportovní akce. No, nudit se nebudeme. Bude začínat hokejová sezóna, začínáme derby v Pardubicích. Pochopitelně sleduju taky ostatní sporty a nejenom fotbalovou ligu, kde se nám snad zase začne dařit. Musíme se chytnout na Spartě.
7: 716 milionů korun bez DPH bude stát nová základka v Pardubicích. Vznikne v bývalých Masarykových kasárnách a nabídne místo pro 540 žáků. Stavba by mohla odstartovat už letos. A hotovo má být do 20 měsíců. Roste zájem o wellness dovolené. Turisty už tolik neláká jen obcházení památek. Stále častěji hledají odpočinek, zdravý pohyb, meditaci a čas strávený v přírodě. Podle nové analýzy rychle roste zájem hlavně o Filipíny, Austrálii a Maďarsko, které budují plážemi, přírodou i lázněmi. Pardubický hokejista Jakub Lauko se bude zítra podepisovat v pardubickém Grandu, a to v shopu Dynama. Autogramiáda startuje v 15 hodin. 2 hodiny před startem další bitvy Dynama v lize mistrů. Od 5 naskočí proti švédskému Regle.
9: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
7: Noc a ráno bude s deštěm, ale postupně bude ustávat během sobotního dopoledne. Teploty zítra 19 až 26 stupňů. Neděle, tak tady maxima jen 23 stupňů, ale za to polojasno až oblačno.
6: Hit Radio Černá Hora.
10: Na Hit Radio Černá Hora je s vámi Michal Komárek a na cestu z práce nebo už někam na víkend pro vás mám další skvělé hity, které vám, věřím, zlepší náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, pěkný pátek. A jak jsem slíbil, tak učiníme, jdeme rozdat dvě vstupenky na výravu. Napsala si o ně mimo jiné Terka, kterou jsme vybrali a které teď zavoláme.
1: Dobrý den, gotová.
0: Dobrý den, tady Michal Komárek, Hit Radio Černá Hora.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vy už víte, že vám volám.
1: No, tak mám tady uložený číslo.
0: To máte ale dobře udělaný. Takže víte, proč vám telefonuju?
1: Tak asi kvůli lístkům na výravu.
0: Je to tak, kvůli lístkům na výravu. Já se tady koukám do toho programu a bude to teda zítra strašně nabitý. Z té nabídky, nebo z těch všech interpretů, kteří tam budou hrát, tak kdo pro vás bude ten největší tahoun, ten tahák?
1: Tak pro mě osobně jsem, že Vohnouti.
0: Já teda vám musím říct, že já jsem shodou okolností v úterý byl na koncertě MIG 21. Viděla jste někdy MIG 21 naživo?
1: No právě, že neviděla a na ty se těším taky, protože jenom takhle z těch záznamů, co člověk jako viděl, tak ty jsou taky úplně superový.
0: Naprosto boží, jako co ten macháček tam předvádí na tom pódiu, to je úplně neuvěřitelný.
1: Já si myslím, že to musí být zážitek taky. Ano.
0: Jako stripterská skupina z Prahy 5 Smíchova, co on tam jako neustále jako zmiňuje a co tam on vyvádí na tom pódiu. No, jako závidím vám to a myslím, že si to moc užijete, takže gratuluju moc.
1: Super, tak jo, moc krát děkuju.
0: Já taky díky za telefon, mějte se hezky.
1: Mějte se hezky.
0: Užijte si to, naschledanou.
1: Na krásný víkend, naschle.

0: boží pecka. Takhle vám hrajeme na Hit Rádiu Černá Hora v pátek odpoledne. Zdravíme na cestu domů z práce, anebo na směnu, pokud na vás dneska vyšla, tak ať vám to v práci utíká. No a já vám teda musím něco říct. My budeme od příštího týdne tady na Hit Rádiu Černá Hora opět rozdávat peníze. A mě teda strašně baví, jak je to celý vymyšlený, a věřím, že to bude bavit i vás, ať už se budete účastnit jako soutěžící, anebo jenom jako posluchači. My se k tomu dostaneme za malou chvilku, zatím se můžete do hry přihlásit na našem webu hitradiochernahora.cz, abychom za vámi mohli přijet. A víc už neprozradím, za chvilku to proberem.
1: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí.
7: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng. Nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
16: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
17: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
18: Plus krkonošská příroda.
17: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
18: A volný vstup do lázeňského wellness.
17: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
19: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
3: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Na východě Čech je s vámi Hit Radio Černá Hora. Hodiny a souhvězdí u nás skoro v půl páté odpoledne.
1: Kdo pak to zvoní z Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Představte si takové to běžné všední ráno. Co děláme v 7:10? To já vám řeknu naprosto přesně. Já dělám dětem svačinu. Říkám, chceš šunku sýr, nebo jenom šunku, nebo jenom sýr? Odpověď. Je mi to jedno. Do toho mám puštěnou snídaní šampionů, Michala s Jasmin. A teď od pondělka v čase 7:10 přijde na řadu naše nová soutěž Kdo pak to zvoní? A ta soutěž spočívá v tom, že povezeme někomu z vás peníze. Někomu, kdo se přihlásí do soutěže na hitradio.cz a nechá nám svoji adresu. My v éteru zazvoníme a kdo se zaregistroval, tak může za svými dveřmi najít náš tým, který mu hnedka dá na ruku 5 000 korun. Já si myslím, že v tom raním mumraji to bude strašně zajímavý sledovat, že to budou fakt jako pěkný situace. Já se na to těším v pondělí. Nezapomeňte ladit snídaní šampionů a přihlásit se do hry na hitradio.cz. No a my frčíme dál. Pink míří do našeho vysílání, taky Alex Warren za malou chvíli a já přijdu.

0: vám Hit Radio Černá Hora, díky moc, že jste s námi. Za chvilku budeme pokračovat s Edem Sheeranem a já vás teďka pozvu do kina. Včera jsem viděl nový český film Dokonalý den. Musím teda říct, že jsem byl velice příjemně překvapen. Je to taková romantická komedie, trošku road movie. Velice příjemný film třeba na rande. A nebo s partou kamarádek, dámy. A jestli spíš hledáte třeba něco pro děti, tak do kin se po 20 letech vrací film Auta. Má takový pěkný výročí. A u téhleté příležitosti se představí Blesk McQueen v životní velikosti. O víkendu taky na velké ceně Itálie Formule 1. On tam má absolvovat čestné kolo. Takže z nejhistoričtějších závodů F1 bude na trati Ferrari, vzdávající hold Michaelu Schumacherovi se Sebastianem Vettelem za volantem a taky Blesk McQueen, to je prostě parádní.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
5: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
6: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro.

0: znamenáku. Vaše makro.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

posloucháte Hit Radio Černá Hora. Koukneme v rychlosti na silnice Kočáru v okruhu v Hradci Králové před nemocnicí ve směrem na Malšovice. Pozor, je tady porouchané auto a ostatní auta tam vybočují, tak tam velmi opatrně. My se budeme dopravě věnovat na Hit Radio Černá Hora chvilku před 17. hodinou a vy nám do té doby ještě můžete cinknout svoje info ze silnic na 800 110 100. Díky moc a teď je tu Leonie.

posloucháte Hit Radio Černá Hora. Před 17. hodinou se s éteru loučí David Guetta a Sam Martin. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Před přeloučí směrem od Pardubic pozor na srážku 3 osobních aut, blokují jeden jízdní pruh, očekávejte silný provoz. D11, 83,5 km směrem od Hradce Králové na Prahu, tady stojí u krajnice porouchaný nákladák a připomínám taky porouchané osobní auto v Hradci Králové na Gočárově okruhu.

0: před nemocnicí ve směru na Malšovice. I tady opatrně řidiči tu náhle vybočují. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Klikni!
6: Milnet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
5: tak Milnet. Klikni dvakrát.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Metnar to napsal na síti X, neupřesnil ale, o jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letiště nádraží. Závislost může zásadně ovlivnit život člověka i jeho okolí. Praha chce proto posílit dostupnou odbornou pomoc pro lidi, kteří ji potřebují. Město schválilo program, který má zajistit financování těchto služeb na další 3 roky. Více řekne mluvčí Prahy Vít Hofman.
10: Podpora bude směřovat na široké spektrum odborných služeb. Mimo jiné kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní i lůžkovou léčbu, substituční léčbu, terapeutické komunity, doléčovací programy nebo detoxifikaci.
9: Praha také počítá s podporou odborného poradenství a výzkumných projektů v oblasti závislostí. Maloobchodní tržby v červenci rostly rychleji než analytici čekali. Podle statistiků zrychlili meziroční růst na 4,8%, zatímco trh očekával růst nižší. Češi tak podle analytiků proti červnu utráceli víc, což bylo způsobeno růstem mest i začátkem letních prázdnin. No a prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezóně fotbalové ligy se stal záložník Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav Fodrek. Výsledky dnes zveřejnila ligová fotbalová asociace.
11: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Sobota bude zpočátku zatažená s deštěm nebo přehánkami, postupně ale bude oblačnosti během dne ubývat a teploty se dostanou k 23 stupňům. Na horách naměříme maximálně 15.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Na Hit Radio Černá Hora je s vámi Michal Komárek. Přeju parádní pátek. Mám pro vás Nickelback a taky jednu vzpomínku na 90 od East 17. Tak ať se vám hezky poslouchá.

My jsme měli nedávno na sociálních sítích Hit Rádia Černá Hora video s týpkem, co tančil se sluchátkama o víkendu ráno v centru Hradce Králové. To video mělo strašný úspěch, já tady na to koukám, přes 360 tisíc zhlídnutí. A když se na to mrknete, tak si asi taky budete říkat, jako na co asi tancuje. Třeba to byli East 17. Tohleto, co jsme teď slyšeli, to byla jejich hitovka z roku 1995. A měli jste taky v pokoji jejich plakát? Já teda ne, segra taky ne, ta si frčela na Kelly Family, ale mně se vždycky líbilo, jak měli na těch plakátech East 17 takový ty hodně široký kalhoty. Šiltovky dozadu, jo, prostě takový ty pravý devadesátky. Něco jako teďka nosí mladáci, spíš holky teda vídám v takovém bohozu. My si dáme Taylor Swift, tohleto je její novinka, která odkazuje na Ofélii ze Shakespeareova Hamleta a za chvilku taky třeba Rose a Bruno Mars.

0: Hraje vám Hit Radio Černá Hora a loučí se PH Electro. Dnešní podvečer bude moc hezký v Hradci Králové. V rámci balonového nebe bude teďka mezi 6:30 a 7:30 startovat z louky v ulici Akademika Bedrny 51 horkovzdušných balónů. Jestli jste viděli film Vratné lahve, tak by se dalo říct, že to bude doslova úlet. Takováhle podívaná se jen tak opakovat nebude, takže jestli to nemáte daleko, rozhodně si nenechte ujít, doporučujeme. Předpokládá se, že balóny poletí potom směrem na Orlické hory a dál do Polska, takže sledovat je můžete nejenom z Hradce Králové, ale i dál po trase. A my budeme moc rádi, když zůstanete i dál ve společnosti Hit Rádia Černá Hora. Za chvilku slíbení Rose a Bruno Mars a nebo vohnouti Svaz českých bohémů. Tak hezký podvečer s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Liga mistrů zpátky v Hakitaunu. V sobotu 5. září v 17 hodin vyzve Dynamo švédského soupeře BK Regle. Už ve 14 hodin startuje FanFest před Enteria arénou. Přijďte si užít hokejové odpoledne. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
7: A vy říkal pán Marady, a?
6: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
11: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
10: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
11: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
10: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Herec, když slyším tuhletu písničku, tak si vzpomenu, jak Lando Norris loni slavil titul mistra Formule 1. Uvidíme, kdo bude slavit letos. Každopádně teď u nás na Hitrádiu Černá Hora. Tahle pecka krátce před 17:30. Posloucháte Hitrádio Černá Hora? Stihli jste letos v létě nějaký koncert nebo festiák? Jestli ne, tak pořád ještě není všem dnům konec. Spoustu skvělých koncertů můžete zažít. My jsme dneska rozdali odpoledne vstupenky na Výravu. Tam bude zítra takový minifestival, 7 kapel tam bude hrát a hnedka z kraje to rozjedou Vohnouti, které si teďka dáme. Tohle je písnička z roku 2011, taky už nějaký pátek. V přehrávači roztáčíme desku, která se jmenuje Našim klientům. Tak pojďme na to, Svaz českých bohémů na Hitrádiu Černá Hora.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají, zatáč, vytoší se svět.

0: na Hit Radio Černá Hora. My jsme na startu prvního zářijového víkendu v Hradci Králové, vrcholí královské slavnosti. Zítra na letišti taky den s letadly, kde můžete zdarma nahlédnout pod pokličku fungování hradeckého letiště. Vyhrát můžete let v MIGu 15. V Pardubicích kvalifikace na Velkou Pardubickou, k tomu se bude slavit Evropský den koní. No a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na hokej. Bude to naprosto nabitý víkend a ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to, my budeme rádi, když si nás zvolíte jako hudební kulisu. Já přeju hezký zbytek pátečního odpoledne, po 18. hodině pokračuje Hit Radio Classic s Leonou a do té doby u nás bude hrát třeba ještě Dua Lipa anebo Daniel Poutre.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
7: A vy říkal pán Marady, a?
6: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
11: Plus krkonošská příroda.
10: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
11: A volný vstup do lázeňského wellness.
10: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
12: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na D10 hlásíte kolonu ve směru od Prahy. Popojíždět budete taky na pražském okruhu mezi D5 a Ořechem a zdržení hlásíte i na D1 směr Brno mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000?

0: kilometrů.
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Vyražte o víkendu na houby, nabádají meteorologové. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Zlepšují se zejména v horských a podhorských oblastech. V Čechách je situace výrazně příznivější než na Moravě. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. A to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
7: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
6: Nejvíc výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Řada muzeí a galerií bude v neděli otevřena zdarma. Stále expozice bezplatně zpřístupní 15 institucí, které zřizuje Ministerstvo kultury. Mnohé otevřou více objektů, které spravují. Registrace předem zpravidla není potřeba. Státní muzea a galerie mají být nově volně přístupné každou první neděli v měsíci. Policie v Hradci Králové bude v neděli v pohotovosti, a to kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na veřejný pořádek dohlídne více policistů. Řidiče policie upozorňuje na možné dopravní komplikace. Nedělní utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
6: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Od severozápadu čekáme postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně přehánky. Na večer bude mraku většinou ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
9: Krásný dobrý večer, s vámi už vaše Lea, Hit Radio, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle lambáda? Máme takové babí léto, bych řekla, tak bokem doprava, bokem doleva a hlavně je pátek.

tohle vám hrajeme 80. léta, 90. milénium, je pátek večer, 4.9., 10 minutek po 18. Hezký podvečer, ne úplný večer, vám přeje Lea, tak doufám, že si to tady spolu užijeme, napište mi, kdo posloucháte na 777-937-777 a já vám k tomu budu hrát samý skvělý pecky. Teď zabrouzdáme do českého rybníčku a dáme si legendární hit. Kapely Krištof, Kosmošop a taky potom Snap a Summer. Tohle a ještě mnohem více, tak hezký večer.

0: Here's the last eternity. Doufám, že máte hezký večer, my pokračujeme dál, protože před námi jsou něco pro rokový faroušky. Pink Floydi, to si dáme, a taky Sugar Babes, a nebo tahle skvělá partička. Club 7, kdo je nezná, jako by nebyl. Dokonce byl s nimi i seriál v 90. letech. Skvělá kapela. Tak i tohle si dáme za moment pro vás, tak buďte s námi a pište dál, co děláte, jak se máte a hlavně kdo a odkud posloucháte.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora. Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
5: A vy říkal pán Marady, a?
4: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
4: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
8: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
9: Rekutech. Peníze včas,
10: když se tam rád vracíš.
4: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, i tohle vám hrajeme. Doufám, že se máte krásně. Píšete nám hezké zprávy, takže moc krát děkuju. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Girl just wants to have fun. Holky, to je song pro nás, pro ten páteční večer. Tak doufám, že si ho užijete nejen vy, ale i chlapi, muži, pánové. Díky, že posloucháte, no a za chvilinku jsme zpátky. Do té doby se má skvělá muzika.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
5: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
6: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
5: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
7: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
8: Plus... Krkonošská příroda.
7: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
8: A volný vstup do lázeňského wellness.
7: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
9: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
10: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
11: A vy říkal, máma Hadeňa, a?
10: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.

0: nejlepší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
3: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
2: A co Eli? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
3: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
2: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
4: Hitradio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium.

Posloucháte Hit Radio, je pátek 4. září a jestli jste celý týden čekali na nějaké znamení, že víkend je opravdu tady, tak tady ho máte, kamarádi. Bye bye bye od NSYNC, nejlepší 90-ková kapela. Takže pracovní týden balíme, starosti necháváme někde za dveřmi, do popelnice s nima třeba a míříme vstříc pátečnímu večeru. Zítra sobota, neděle, pohoda, klídeček, relax. Tak krásný páteční večer vám přeje Lea a vaše Hit Radio. A teď už NSYNC.

0: Bárda, Brandy, Monika, Ježiš, Maria, prostě skvělý. Přesně podle našeho gusta. A rozhodně nekončíme, protože za chviličku Venga Boys, Survivor a spousta dalších skvělých hitů, které vám rozjedou ten páteční večer 4. září. Prostě zakončení toho prvního školního týdne. Tak ať jste kdekoliv, nalaďte se na víkend společně s námi. Tak za chviličku Venga Boys. Šalalalala.
1: Hit Radio Černá Hora. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
6: První školní den s Pardubickým krajem.
7: Do školy!
8: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
6: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
9: Na tělocvik.
10: Na hudebku.
11: Na matiku.
12: Na kluky.
13: No, že potkám nový spolužáky.
14: Na matiku.
15: Na češtinu.
6: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
8: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
16: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
17: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
16: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
17: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
16: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
18: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

se s vámi. Možná někdo z vás má takový ten pocit, že prostě někdy stačí jen na chviličku zpomalit, nadechnout se a nechat za sebe mluvit hudbu. A tohle tady přesně děláme, protože teď přichází krásné spojení dvou výjimečných hlasů a jedné skladby, která opravdu má takovou tu pravou atmosféru. A je to Miroslav Žbirka a Marta Práv.

třeba začíná noční šichta, tak já věřím, že to zvládnete. Jdeme na vaše SMSky, chodí nás, jich tady hodně. Píše Renča a Péťa, ahojky, Leonko, zdravíme z Chorvatska. Právě se chystáme na procházku do města na zmrzku pivo pizzu a u toho posloucháme nejoblíbenější hit rádio. Ježíš, to je tak hezký, holky, tak já vás pozdravím.

0: Tak večer, to je super. Krásně hrajete, přeju hezký vysílání. Děkujeme moc, těch zpráv je tady opravdu hodně, takže děkuju a já vám posílám další skvělou muziku. Susan Vega nebo Blue, Roxette a prostě spousty skvělý muziky 80. 90. až po milénium.
1: Hit Radio Černá Hora. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební parcela v Běcharech u Jičína za 1 380 000, pozemek k bydlení v Libeži u Benešova za 3 470 750 korun, obchodní objekt v Jihlavě za 5 999 000, rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 4 990 000 a byt 2+1 v Rychnově nad Kněžnou za 2 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
9: Plus krkonošská příroda.
8: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
9: A volný vstup do lázeňského wellness.
8: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
10: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
1: Zlepši si náladu.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
1: Už nespadne, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bela, Bel, Bela, Bel, Bela, Bel, CZ.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Buďte

pomalinko, ale jistě blíží. Proto jsem si dala i ten vánoční podkres. Tak schválně, kdo někdy zažil předvánoční New York, tak ten ví, že je to prostě nádherná atmosféra. Já jsem ho nezažila, chci si to splnit buď letos nebo příští rok stoprocentně. Prostě jednou za život to chci opravdu zažít. A je to atmosféra, na kterou se prostě jen tak nezapomíná. Světla, výlohy, obrovský vánoční strom, ruch města, které snad nikdy nespí. No, aby se tam teď alespoň společně na chvilinku přeneseme hudbu. Protože právě teď na scénu Hit Rádia přichází Pet Shop Boys a jejich New York City.

0: My dneska spolu budeme usínat s vámi Lea a zítra se spolu budeme probouzet tou pravou nohou do toho nového dne, hlavně víkendového dne, kdy většina z vás odpočívá, relaxuje a děláte to, co máte rádi. My se vám postaráme o zábavu zítra s Filipem a hlavně budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, kde budou opět další nezapomenutelné zážitky. Takže rozhodně i o víkendu buďte s námi, jo? Dobrá nálada zaručena, pozitivní energie taky, i když záleží, jak se dneska vyspinkám. Ale víte, že někdy s náma je to těžký. Na druhou stranu jsme tam všichni spolu rádi, takže si ten víkend tady užijeme. Za chviličku Jamiroquai, anebo Bára Basiková a spousty dalších hitů. Hezký pátek.
1: Hit Radio Černá Hora.

že se máte krásně, ale podle toho, co píšete, tak ano. My vám hrajeme ty nejlepší hity. Já se s vámi pro dnešek budu muset rozloučit. Poběžím spinkat. Nevím, čím to je, ale dneska jsem tak strašně unavená. Špatně se mi v noci spalo, tak já doufám, že zítra v sobotu v 7 hodin ráno tady budu s dobrou náladou, tak jak jste zvyklí, s takovou tu mojí šílenou pozitivní energií a že si ten víkend uděláme hezký. Tak si mějte krásně, užijte si páteční večer a přeju vám všem krásnou dobrou noc. Posílám velkou pusu a buďte na sebe hodní, jo?

0: Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

Máš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.